0: Nitra. Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

happy birthday. Make a wish.

0: Rádio Vysočina.
1: 1 dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem 1 dekor, 1 celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si 1 dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. 1 dekor, 1 celek.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
0: Vysočina.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby Velké Meziříčí. Dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné čtvrteční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česko trápí mimořádné množství hmyzu, kterému pomohlo mírné počasí. Záchranáři kvůli tomu hlásí rapidní nárůst těžkých alergických reakcí. Například na jihu Čech letos řešili trojnásobek. Lékaři varují, že včely si teď víc brání úly a dráždí je parfémy i prudké pohyby. Případné žihadlo potom musí ven z těla co nejdřív. V New Yorku hrozí zřícení rozestavěného mrakodrapu v těsné blízkosti Times Square. Dělníci na místě objevili praskliny v klíčových ocelových nosnicích. Policie už celou oblast kolem 34-patrové budovy uzavřela pro dopravu i chodce a statici nyní intenzivně zkoumají, zda je možné konstrukci mrakodrapu ještě stabilizovat. A pojďme také na sport. Triumf nováčka na Tour de France, jako by to byl na staré dámě ostřílený závodník. První spurterskou bitvu letošního ročníku v páté etapě ovládl Olaf Koy z Decathlonu. Na druhém místě dosprintoval Max Kanter a jeden z největších favoritů Tim Merlier dojel třetí. Pavel Bittner z Česka finišoval na 16. místě. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Urgentní příjem nemocnice Třebíč by měl být modernější. Kraj Vysočina na práce aktuálně hledá projektanta. Samotné úpravy by mohly začít v dubnu 2027. Urgent už totiž neodpovídá rostoucímu počtu ani skladbě pacientů. Nutné proto navýšit kapacity, zlepšit organizaci péče i podmínky pro další rozvoj v kraji. Stavba bude probíhat po etapách, aby se zachoval provoz urgentního příjmu. A jdeme na počasí. Na Vysočině bude panovat většinou slunečné počasí s teplotami do 25 stupňů. Od zítřka pak půjdou teploty nahoru a o víkendu naměříme až 30.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Je čtvrtek, pár minut po šesté a my jsme moc rádi, že svoje ráno startujete právě s Hitrádiem. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A mimochodem, dnešní oslavenec Tom Hanks slaví 70. Je to až neuvěřitelné. Vždyť Forrest Gump přece běhal teprve nedávno. Tak Tome, všechno jen to nejlepší. A jak sám říkal ve slavném filmu, život je jako bomboniéra. A my jen doufáme, že ta dnešní bude plná těch vašich oblíbených hitů. Tak krásné dobré ráno a startujeme s Black Eyed Peas právě teď.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Románek na dovolené. Čím dál častější říkají opět jakýsi
1: vědci.
0: 26% lidí se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit románek a 70% z nich je přitom zadaných. Já už vidím takový ty typický výmluvy, co se stalo na Bali, zůstane na Bali, nebo to se nepočítá, byli jsme v jiném časovém pásmu. Jasně, zlato, Chorvatsko má totiž úplně jiný časový pásmo. Aha, aha, aha. No ale prostě tyhle věci se dějou, možná i ve vašem okolí, dejte nám o tom vědět. Jestli jste někdo zažil nějaký takový letní románek. 777-937-777. Ono je to dobrý, jako když jsme třeba nezadaní, že jo? Někoho si najít takhle přes léto, co k tomu potřebujeme, třeba jenom opalovák, ne kvůli slunci, ale kvůli zámince, k tomu seznámit se, můžeš mě namazat, nebo můžete mě namazat. A slunečné brýle, jasně, kvůli slunci, ne. Ale hlavně nikdo neuvidí, kam koukáme a koho pozorujeme.
2: Já si myslím, že je důležitý jezdit na ty dovolený, když jste zadaný s tím partnerem. Pak teda věřím, že se to stává taky, ale to už je teda jako velká drzost. Třeba když jde partner spát, že ať ta žena nebo muž vlastně vyrazí ven a i přesto jako, že se tam do někoho zakouká vlastně, jde a řekl, hele, ušla spát, můžeme jít jako. Ale věřím, že se to taky děje. A to je strašný to. Potom, to je ještě horší.
0: Je to strašný, je to nechutný a bohužel já znám i takový případ. A je to strašný, je to prostě strašný, tohle nedělejte, ale dejte vědět, co vy a vaše románky. Prosím vás, vy nezadaní hlavně, jo? 777-937-777, ty se na mě tak nekoukej, Filip.
2: No já mám ještě jednu věc, dá se to udělat i jako legálně, jmenuje se to výměna partnerů.
0: Ježiši Kriste, jdeme si dát víno a čilesky, dobré ráno.

0: Románek na dovolené ano, a nebo ne, podle vás našich posluchačů. Odpovědí přišlo několik. Dobré ráno, přeje Wendy Uprachatič. Můj zážitek s bývalým přítelem, který měl objednanou dovolenou, tak odletěl s kamarády a zpátky se po 14 dnech vrátil s kamarádkou a ani mi to nebyl pomalu schopný oznámit.
1: No tak prostě si přibal suvenýrek sebou domů z dovolených.
0: Nebo tady tak

0: a hnul se servírkou.
1: Jo, takže vlastně přijedeš jako pár a odlítáš jako nejlíp single. Se sedadlem na druhé straně letadla prostě a ani se nezamáváš.
0: To je hrozný, tohle prosím vás nedělejte.
1: Ne, já se tomu nechci smát, je to strašný, jenom přemýšlím nad tím scénářem a že se to jako opravdu děje, že jo, dnes
0: děje
1: a denně.
0: Děje se to, jako jasně, říká se, co oči nevidí, to srdce nebolí. Ale prosím vás, když nemusíte a jste ve vztahu spokojení, proč si to kazit? A nebo naopak, jestli vám něco chybí, tak se prostě rozejděte a užívejte si toho života naplno se vším všudy, po všech stránkách, s kýmkoliv, kdekoliv, jakkoliv. A pak vás až to omrzí,
1: tak vám to může zlomit vás taky.
0: Tak se prostě potom zamilujte a buďte šťastný, ale prostě neporvádějte se, to není hezký. Jdeme na cesty, dobré ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 opatrně okolo 177. a 5. kilometru ve směru od Prahy na Brno v pravém jízdním pruhu tady dokončují údržbu vozovky. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Dvě minutky po půl sedmé s vámi Lea Filip, čtvrteční snídaně šampionů a teď už taky taková ta vaše ranní oblíbená porce zpráv s Filipem. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Indické dráhy se pokusily o netradiční marketing a proměnily jeden z klimatizovaných vagónů do stylu líbánek. Kupé plné růžových dekorací, srdíček a květin, ale na internetu vyvolalo spíše rozpačité reakce. Obyvatelé domu na Floridě zažili uprostřed noci šok, když je probudili podivné zvuky z přízemí. V kuchyni našli ležet dvoumetrového aligátora, který se dovnitř dostal skrz nízké okno. Na místo museli dorazit privátní lovci divoké zvěře, kteří agresivního plaza bezpečně odchytili a pustili zpět do volné přírody. A obyčejný den se změnil v životní zážitek pro jedno z amerických doručovatelů jídla. Starší manželé mu totiž za doručení obyčejné pizzy dali spropitné v přepočtu přes 50 tisíc korun. Kurýr se přímo na Prahu rozplakal štěstím a video z bezpečnostní kamery dojalo miliony lidí po celém světě. Takže bych začal doručovat jídlo nakonec ještě.
0: No hele, já bych se tak nesmála, protože mně se tohle taky stalo, když jsem nechtěně v Londýně dala vlastně dýško téměř 30 tisíc korun.
2: Ježíš Maria, a jak to dopadlo nakonec?
0: No, dopadlo to tak, že ano, vrátili mi to, trvalo to asi 3 nebo 4 týdny, tak jsem jim aspoň nechala 1000 korun.
2: No, tak dobrý, Dýško, litr dobrý.

0: 6 hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem. Přátelé, kamarádi, pojďme společně udělat dobrou věc. V létě totiž hrozí kritický nedostatek krve, hlásí téměř všechny nemocnice a aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin a nemocnice, zejména v Moravskoslezském kraji, prosí dárce, aby přišli co nejdříve. Tak co? Nám to sebere jen půl hodinku z našeho dne a někomu to může přidat celý život. Pořád jsme vás nepřesvědčili. Tak co takhle? Darujte krev, protože jednoho dne ji může někdo darovat vám. A my jsme se tady s Filipem o tom bavili, že oba dva darovat chodíme, obzvláště Filipovi rodiče.
1: Ano, já se teda přiznám, že jsem chodil a teď jsem dlouho nebyl, takže se stydím, ale moje rodiče mají oba přes 75 odběrů a já jenom zmíním, že vlastně muži můžou chodit jednou za 3 měsíce.

0: se ženy jednou za čtyři, takže opravdu třikrát, čtyřikrát ročně. A jak říkala Lea, nezabere to moc času a navíc, aby jsme to překlopili i pro vás v nějaký benefit, tak ten den máte ze zákona možnost mít volnost práce. To je taky fajn, udělat si takhle den i s partnerem klidně, protože rodiče tam chodí spolu, dostanete tam snídani, uděláte dobrou věc a zároveň si užijete den volna.
1: Tak pojďme pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude potřebovat někdo z nás.
2: Hit Radio Vysočina. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Český dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pozor ale na nové omezení na Pelhřimovsku. V Obratani na křižovatce u kostela probíhají práce na silnici. Šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Krásné dobré ráno, 6 hodin 54 minutek. Doufám, že se máte krásně, díky, že posloucháte Hit Radio. A schválně nás zajímá, kolik denně uděláte kroku. Vy, naši posluchači, napište nám to na 777-937-777, protože se říká, že denně uděláme tak standardně 5500 kroků, což není nic tak hroznýho.
1: No, mělo by to být, si myslím, 10 000 kroků, taková ta zdravá hranice.
0: Jo, ale tohle je taková ta přirozená chůze. Fakt, nekecám. Dokonce v tom, co za den uchodíme, jsme 11. na světě. Vyhrávají asijské země, nejvíce šlape v Hongkongu.
1: Mm-hmm. No, tak tam je to obrovský, že jo?
0: No a pro zajímavost, Američani jsou až 30. Žádný div, ti si berou taxíka i na cestu z ložnice do koupelny, co si budem, ale takovej ta, nevím, taková ta standardní chůze, si myslím, že je to úplně reálný, tak já jsem zvědavá, co nám napíšou naši posluchači. Někdo si dává tu hranici těch 10 tisíc, protože se říká, že člověk jako spálí nějakou tu kalorii. Příjemné s užitečným, že jo, hezká prochajda, se psem sami, sluchátka, tam naše Hit Radio, protože nás můžete ladit i online, to budeme nejradši, tak nám dejte vědět a my vám posíláme další skvělou porci ranních hitů. Hezké dobré ráno.

0: Alexa, Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionů. Hezké dobré ráno, za chviličku mrkneme na zprávy, tak rozhodně nikam neodcházejte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a další zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Senát schválil novelu zákona o podpoře v bydlení, která mění systém pomoci lidem v bytové nouzi. Část úkolů a agendy nově přijde z obcí pod úřady práce. Změna má zjednodušit a zefektivnit celý systém, přičemž v obcích s rozšířenou působností se téměř zdvojnásobí počet poradenských kontaktních míst. Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy. A pojďme také na sport. Včera se poprvé od zahájení mistrovství světa ve fotbale nehrál žádný zápas. Dnes už se ale kolotoč znovu roztočí. Od 22 hodin je totiž na programu první čtvrtfinále turné, když favorizovaná Francie vyzve Maroko. Oba tyto týmy skončily na posledním šampionátu v roce 2022 v top 4. Zároveň se také čeká, jestli další góly přidá hvězdný Kylian Mbappé, který se už na turnaj trefil 7x a zaostává tak o jediný gól za Lionel Messim. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Přírodní rezervaci Dukovanský mlýn v údolí Jihlavy čeká obnova cenných přírodních stanovišť. Během 4 let budou v letních a podzimních měsících na vybraných plochách probíhat seče a extenzivní pastva ovcí. To pomůže vzácným druhům rostlin i živočichů, zlepší stav biotopů a zachová vysokou biologickou rozmanitost území. Realizace projektu bude mít také pozitivní vliv na kvetoucí byliny a keře. Čekají nás další letní dny. Na Vysočině dnes naměříme do 25 stupňů, ale v pátek už se teplota dostane až k 29 a v sobotu ke 30 stupňům. Také nás bude provázet sluníčko na většinou polojasné nebo jasné obloze.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Hezké dobré ráno, 7:02, s vámi Lea s Filipem. Dneska si připomínáme i jednu pořádnou stavební událost. Právě 9. července před 669 lety byl podle historických pramenů položen základní kámen Karlova mostu. A je dokonce vidět, že když se něco postaví pořádně, vydrží to staletí. To se hold o některých opravách silnic říct úplně nedá. Tak pokračujeme dál, Dua Lipa, hezký dobrý den.
0: Hit Radio Vysočina.

hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno. A schválně, už jste to viděli? Hrozně mě pobavila fotka ze summitu NATO v Turecku. Fotili se tam společně státníci mnoha zemí. Na tom by nebylo nic zvláštního, jo? Ale dokonce náš premiér a prezident tam jsou. Jeden na té fotce stojí úplně nejdál od sebe, jak to jde. A víte, co mi to tak trošku připomíná? Takové ty klasické školní fotografie ze základní školy. Jak nás vždycky postavili do několika řad před školou a jednou do roka nás vyfotili na památku. No a my jsme vždycky chtěli stát vedle nejlepších kámošek, kámošů a hlavně nejdál od těch nekámošů. Moc ráda na tyhle fotky koukám, tak jak jsme se tam měnili, že jo, rok od roka. A navíc na nich od malička vypadám tak trošku vtipně, směšně. No a tak takhle vypadají i naši politici. Dneska jim to ale končí, zaplať pán Bůh. Třeba Petr Pavel letí rovnou na festival do Varů. A to vypadá, že mu asi ty komedie v Turecku nestačily. A já vám posílám zase další skvělé hity. Před námi One Man Show, anebo Martin Garrix Bon No Sleep právě teď. Hezké ráno.

0: Pánové, chlapi, muži, přestaňte si hrát občas na tvrďáky a koukejte taky někdy nás ženy nebo tu vaši obejmout. Pomůžete tak budoucím vztahům vašich potomků a dokonce v dítěti prý projevy lásky mezi rodiči vzbuzují pocity bezpečí, štěstí a ještě je učí, jak se mají chovat k budoucímu partnerovi. Takže prosím vás, dneska večer i ty, Filipe, jo, před večerníčkem koukejte před... Mohli se pořádně odplapkat, kor pokud děti ještě nemáte. Mohlo by vám to pomoci nejen vlastně v jejich budoucích vztahům, ale i tomu, aby vlastně existovali.
1: Já myslím, že to je jako krásná součást každého vztahu, jen tak se obejmout, třeba takhle jako víš, v kuchyni nebo něco, třeba partnerka krájí tu cibuli, dělá ten obídek, přijde ten partner, může jen tak jako obejmout, on to strašně potěší toho člověka. Ale tohle to samý může samozřejmě být i od žen, protože i chlapi, který jsou tvrdáci, tak mají prostě rádi, když jen tak někdo obejme, respektive ta přítelkyně, manželka. Takže dneska vyzýváme takovej den objímání.
0: Tak počkej, já tě jdu obejmout a vám posílám další skvělý hity a taky se mrkneme na silnice.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Pelhřimova na Humpolec u Záhoří si kvůli dopravnímu omezení postojíte. Počítejte tady aktuálně s asi 15-minutovým zdržením v obou směrech. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré ráno. A my jdeme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Jedna ze zoologických zahrad v Číně přišla na skvělý způsob, jak vydělat peníze na krmivo pro zvířata. Začala totiž prodávat obrazy, které štětcem na plátno maluje jejich pětiletý šimpanz. O moderní umění je mezi lidmi obrovský zájem a některá díla se v aukcích prodávají i za $1000. Zoufalí majitelé zlatého retrievera museli spěchat na veterinární kliniku v USA poté, co jejich pes ze stolu spolkl diamantový zásnubní prsten. Rentgen bříška podezření okamžitě potvrdil, lékaři museli provést rychlý zákrok, aby šperk bezpečně vytáhli a pes byl v pořádku. Vše nakonec ale dobře dopadlo. Jihokorejské restaurace začaly kvůli extrémnímu nedostatku a vysoké ceně lidské pracovní síly masivně propouštět. Číšníky a kuchaře u ploten tam stále častěji nahrazují specializovaní roboti. Stroje zvládají nejen roznášet jídlo ke stolům, ale dokážou sami usmažit i tradiční křupavé kuře, a to s naprostou přesností.
0: Filipe, díky, no a vy, přátelé, kamarádi, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Project, hezké dobré ráno, 4 minutky po půl osmé. My jdeme na rychlou pětku a někoho z vás?
1: Rychlá pětka.
0: Máme na telefonu, hezké dobré ráno.
2: Hezké ránko, u telefonu Pavel, ahoj.
0: Ahoj Pavle. Já doufám, že máš to dobré ráno, že jsi vstal pravou nohou, protože tě čeká 5 záludných otázek, aby si vyhrál 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Jsi ready?
2: Doufejme, že ano.
0: To zvládne.
2: To nebude těžší.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.

0: voláš?
1: Z Borohrádku.
0: Odkáď?
1: Z Borohrádku.
0: Já ti vůbec nerozumím, to nevadí, z jakýho Hrádku?
2: Borohrádek.
0: Jo, Borohrádek. Každopádně gratulace, protože dostáváš 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, což je naprosto skvělý. Máš radost?
1: Děkuju, mám.
0: S kým vyrazíš?
1: To ještě si rozmyslím.
0: Rozmyslíš, viď? Užijete si krásný prostředí čerstvého vzduchu, vína, hudby, co víc si přát. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat. Měj se krásně.
1: Dobrý, díky moc.
0: Ahoj. No a přátelé, kamarádi, nebojte se, ještě je zítra. Hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství. Prostě pro někoho z vás tady budou ještě 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Mrkněte na web hudbanavinicích.cz.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 40 minutek aktuální čas. Já bych se strašně ráda vrátila k vašim zprávám, protože nám jich tady přišlo zase obrovské množství na to, jak jsme se ptali, kolik kroků vy uděláte za den. Protože standardně prý uděláme 5500, jsme 11. ve světě. A podle toho, co píšete teda, tak bychom měli být na prvním místě. Píše nám tady Martina ze Šumavy, zdravím rádio. Když jsem dělala pokojskou, tak za 8 hodin v práci jsem našlapala přes 30 000 kroků a to byl celkem masakr. Zdravím všechny posluchače Hitrádia, Martina ze Šumavy. No, krásná pokojská. Včera jsem zrovna koukala na ten film, takže Martino, díky za tvoji zprávu. Potom nám tady píše Vašek, ahoj bando, já jelikož dělám ve skladu, tak denně nachodím 8 000 kroků. To není žádný problém, ale povede se i 9, možná i 10, posluchač Vašek.
1: No, já mám kamaráda, co dělá číšníka v Německu a ten taky jako ten klidně nachodí i přes 30 000 kroků, protože oni to mají po schodech nahoru, na zahrádku, dolů, takže hodně daleko. Takže trošku jim někdy závidím tu práci, jenom někdy, protože já všude sedím skoro, nebo tak jako pochoduju, takže já těch 10 000 kroků většinou nedám, byť chodím sportovat.

0: tak tam se to za mě nepočítá. Vyloženě tu chůzi špatný se mnou, tak nevím co ty, ale posluchači koukám, že ty jedou jako pecky.
1: Já mám standardně taky asi kolem těch 5000 kroků, ale snažím se dodržet teď těch 10, i když chodím menšit toho bejska a podobně, protože to dělám pro sebe. Takže čím víc kroků, tím vlastně lépe vypadat budeme se cítit zdravěji a tak podobně. No a na Sagici sluchátka, tam naše Hit Radio, co víc si přát, jdeme na silnice.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Pozor ale na nové omezení na Pelhřimovsku. V Obratani na křižovatce u kostela probíhají práce na silnici. Šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: to.
1: Jestli jste po této písni dostali chuť na kávu, omlouváme se. Jestli už pijete třetí, tak už za to stejně nemůžeme. Hezké dobré ráno. Znáte to, jak se říká, mějte velkou rodinu, ve stáří se o vás postarají. No, tak vystaráno má Ukrajinec Pavel, který se pyšní titulem otec nejpočetnějšího potomstva na světě. Má 13 dětí, 127 vnoučat, 203 pravnoučat a já se s váma vsadím i s tebou, Filipe, že ani polovinu nezná jménem.
0: No já se taky vsadím, že nedělá nějakou normální práci asi tenhle pán, protože když si veme, že
1: dělá to, děti na zakázku.
0: Že by každý to dítě a vnouče, dejme tomu, stálo i klidně třeba stovku denně, což je ještě málo, tak by mě zajímalo, kolik by musel vlastně vydělávat, aby to uživil tu rodinu celou.
1: No počkej, ale hlavně to musí být obrovský Vánoce, že jo? Představ si každému balit dárek, to prostě nejde to, aby si objednal rovnou balící službu a my teda Pavlovi posíláme takovou hudební zoo.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8 hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejoblíbenější letní aktivitou Čechů zůstává chůze a turistika. Prázdninám ale patří také plavání, zmrzlina a koupaliště. A právě u vody jsou lidé citliví na cenu. Zastup pro dospělého je pro největší skupinu Čechů hranicí 100 korun. Dálnice D1 čelí rekordnímu náporu aut, což přináší hustý provoz a časté kolony. Situaci řidičům komplikují i navazující opravy, konkrétně na tahu mezi Humpolcem a Pelhřimovem, kde silničáři za 35 milionů korun kompletně mění povrchy značení. Mluvčí ředitelství silnice a dálnic Jan Riedl potvrdil, že toto omezení potrvá až do poloviny srpna. A pojďme také na sport. Hned dvě české hráčky se dnes představí ve svých semifinálových duelech na slavném tenisovém Wimbledonu. Od 14.30 bude hrát Karolína Muchová proti Američance Coco Gauffové a Linda Nosková začne svůj duel proti Ukrajince Kostiukové od 16 hodin. V případě výhry obou českých hráček by to bylo první čistě české finále na Wimbledonu v historii tenisu. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Tak pojďme se ještě podívat na ten region.
3: Urgentní příjem nemocnice Třebíč by měl být modernější. Kraj Vysočina na práce aktuálně hledá projektanta. Samotné úpravy by mohly začít v dubnu 2027. Urgent už totiž neodpovídá rostoucímu počtu ani skladbě pacientů. Nutné je proto navýšit kapacity, zlepšit organizaci péče i podmínky pro další rozvoj v kraji. Stavba bude probíhat po etapách, aby se zachoval provoz urgentního příjmu. A jdeme na počasí. Na Vysočině bude panovat většinou slunečné počasí s teplotami do 25 stupňů. Od zítřka pak půjdou teploty nahoru a o víkendu naměříme až 30.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetu hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Máme minutku po 8 hodině, krásné čtvrteční ráno, s vámi Lea a Filip, a jestli se dnes večer nemůžete rozhodnout, co budete dělat, tak my tady pro vás máme skvělý tip. Dneska totiž začíná čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi nastoupí proti Maroku, takže o emoce nebude rozhodně nouze. Tak ať už fandíte komukoli, hlavně si u toho neokousejte všechny nechty na nohách, na rukách, teď ale zůstáváme u muziky. Tohle je Hit Radio.
0: Hit Radio Vysočina. Tell

0: Tak čo, jestli pak jste si užili příjemných letních teplot? Co? Užili? Tak končíme, přátelé, kamarádi, protože se blíží opět sauny. Příští týden se totiž vrací třicítky a budeme se opalogrilovat, kdy místo krému nám stačí posypat se grilovacím kořením a opět se do křupova. Na druhou stranu to má trošku i svoje výhody, protože opalování je zdravé, prý nám posiluje kosti.
1: No, myslím si, že ty už bys mohla být zdravá hodně dlouho dopředu.
0: Proč?
1: No, protože jsi jak čokoláda.
0: Já už jsem se tak narodila. Každopádně, naopak, kdo je pořád zavřený doma, tak mu hrozí větší lámavost těch kostí. No a samozřejmě osobně si myslím, že ještě zdravější je pohled na opalující se krásná mužská těla, ale i ta ženská. Já se ráda otočím i za pěknou babou. Takže pokud vás teda při tom pohlížení na cizí nenačapá třeba manželka, manžel, kamarád, nebo kamarád, spíš přítel, přítelkyně. Podíváš se na hezkou babu v plavkách?
1: Jo, no tak, ale já to neumím moc nenápadně, mě to vždycky říká přítelkyně, že to mám dělat míň o Katě. Na druhou stranu...
0: Počkej, a říká ti to jako, to jsi fakt nemusel, můžeš to dělat míň o Katě, anebo, lásko, podívej se.
1: Ne, to je ten první případ spíš samozřejmě, no. Ale já bych spíš řekl, že na koupácích, a to teď stahu i na sebe, nejsou moc ty krásná těla, vypracované postavy, ale většina Čechů a lidí má spíš jako trochu nadváhu, včetně mě.
0: Ale to je úplně jedno, já jsem elegantně vyplněná žena.
1: A taky po tobě čuměj, chlapi, že jo?
0: No, hlavně na tu horní partii. Hezké dobré ráno, my vám zahrajeme i něco zlatého, Golden, právě teď, jsme Hit Radio.

0: Calvin Harris, přesně takhle chutná čtvrteční ráno z Eteru Hit Rádia. Snídaně šampionů s vámi Filip a Lea. Legendární letní song Summer, ten zvedne ze židlí úplně každého. Tak díky, že jste s námi, minutka po čtvrt na devět. A teď dobrou zprávou je, hlavně pro ty romantické duše a milovníky romantických komedií, protože opět jakýsi
1: vědci
0: prokázali, že romantická láska trvá i déle než 20 let. Je mi jasné, že cynici se teď válí v křečích pod stolem, ale já tomu prostě věřím.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Hit Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Jihlavy na Havlíčkův Brod před Štoky v místě dopravního omezení počítejte s asi 10-minutovým zdržením v obou směrech a postojíte si taky na trase z Pelhřimova na Humpolec u Záhoří.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Hit Radio Vysočina.

0: tohle hudební spojení Kytlaro, Justin Bieber, Stay, máme hodně rádi. Posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionů, s vámi Lea a Filip, teď už taky ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý policista, který byl propuštěn kvůli krádeži 180 kg čedaru z místa nehody, kde zasahoval, v úterý prohrál soud, v němž se domáhal návratu mezi strážce zákona. A to navzdory tomu, že u soudu zmínil, že mu vlastně sýr vůbec nechutná. Téměř týden strávila kočka Galeana na cestách v balíku, který její majitelé z amerického státu Utah poslali zpět do firmy Amazon v Kalifornii. Domácí šelma podle její majitelky Kerry Clarkové miluje krabice a nepozorovaně skočila do velkého balíku, který pak její majitelé zapečetili a odeslali do stovky kilometrů vzdáleného státu. Galeanu osvobodil pracovník Amazonu a už je zpátky s rodinou. No a přátelé, poslech oblíbené hudby aktivuje v mozku stejný systém odměn, jako třeba čokoládový dort nebo zamilovaná pusa. Výsledky průzkumu ukázaly, že hudba může nejen zlepšit náladu, ale dokonce opravdu i tlumit bolest.
0: Tak proto hrajeme ty nejlepší hity. Hudba je lékem na všechno, co si budem. Hudba nám dělá radost, vyvolává v nás takové ty emoce, smutné, veselé. Prostě hudba je lékem na všechno. Takže vlastně, Filipe, my jsme šťastní, protože máme práci snů. A jinak tomu nebude ani teď. 80, 90, milénium. Tohle všechno vám hraje Hit Radio 90. Tak bychom si mohli dát i takovou ochutnávku. Právě teď. Volume doprava.

0: Vence. 8 hodin 39 minut, aktuální čas, s vámi Lea, posloucháte Hit Radio a my si taky za chviličku dáme příběh dnešního dne a neb oblíbená terapie venkem. Pokud nevíte, o co jde, počkejte si, protože někdo z vás dostane i voucher v hodnotě 7000 korun. Na nákup čeho? To se dozvíte za pár minutek, buďte s námi. Hit
1: Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: Light Off, hit, který neodmyslitelně k létu patří. A my jdeme na ten dnešní příběh čtvrtečního dne. Terapie venkem už moc dobře znáte. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali opět terapii venkem. To znamená, že vy nám píšete vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven jen tak pro radost, co jste tam zažívali, společně vzpomínáme. A tento týden po vás chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Vy nám píšete na web hitradio.cz, kdo jste tak ještě neučinil, tak máte šanci do zítřejšího rána, kdy vybereme někoho z vás a ten dotyčný, ten nejlepší příběh dostane poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Dnešní příběh čtvrtečního rána je od posluchačky Mirky, která napsala: za dávných časů někde kolem roku 1992 jsme jeli s kamarádem na folkový festival. Spalo se tehdy běžně pod širákem. Poslední noc jsme se rozhodli strávit poblíž železniční zastávky, ze které jsme měli druhý den odjíždět. V naprosté tmě jsme se rozhodili celtu a spacáky a zalehli jsme. Nad ránem jsem ucítila podivné vlhko na tváři a v polospánku jsem si říkala, že mě snad ten blbec chce líbat nebo co. Otevřela jsem teda oči, že ho pořádně schladím a koukám, jak nade mnou stojí kráva a olizuje mi obličej. No parádní francouzák mi ta holka vlepila. Lepší pusu jsem v životě nedostala a vůbec nejlepší spaní pod širákem přesně popisuje reklama od Fork Campingu. Mirko, já ti děkuju za dnešní příběh. Pobavil, jako francouzát o krávy, skvělý. Díky moc, no a vy, kdo jste tak ještě neučinil, tak honem web hitradio.cz a voucher v hodnotě 7000 na For Camping čeká zítra na někoho z vás.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hitradio Vysočina.

Dance Monkey, Townsend a čtvrteční snídaně šampionů se pomalinku blíží do svého finále. Díky za veškerou vaši aktivitu, byla s vámi Lea, taky Filip. Těším se zítra v 7 hodin ráno a potom odpoledne první festivalová zastávka festivalu Hrady.cz. Těším se na točníku z pódia. Do té doby vám budeme hrát spousty skvělé muziky, rozhodně nikam neodcházejte. A hlavně zůstaňte s námi. Green Day ještě ode mě, taky Shawn Mendes a ahoj, zítra v 6.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Velké Bíteše do Žďáru nad Sázavou za Osovou Bytýškou se srazilo osobní auto s nákladním. Doprava tady zpomaluje a na trase z Jihlavy na Havlíčku v Brod před Štoky v místě dopravního omezení počítejte s asi 10-minutovým zdržením, a to v obou směrech. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
5: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Víkend bude lákat na koupaliště. Má být slunečno a teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit a pršet skoro nebude. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Dnes přivítá herečky Juliette Binošovou, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka doprovázená delegací tvůrců a herců. České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3. V tabulce Češky klesly z 10. místa na 11. a vzdálil se jim tak postup na finálový turnaj.
3: Fotbalový servis.
5: Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop v 10 večer našeho času.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tak dneska bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne klidně i oblačno a odpolední teploty vyšplhají na 23 až 26 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné čtvrteční dopoledne a posílám další hity.

krásné čtvrteční dopoledne s Hitradiem Vysočina. Začnu dneska zprávou ze silnic. Na trase Třebíč Brno před Kralicemi nad Oslavou likvidují hasiči požár kamionu, takže tam rozhodně počítejte s omezením. Hele, takovej začátek dne asi vůbec nikdo nechce. Buďte na sebe prosím vás opatrní, kdyby cokoliv, můžete poslat hlasovku, jak to u vás jezdí, na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. A tady už je Katy Perry.

0: Tohle byl Tom Grennan na Hitrádiu Vysočina. Dneska je Světový den veterinářů a zrovna včera jsem se potkala s kamarádkou, co má taky dva koně a dva psy a docela jsme se shodli na tom, že to je pořád něco s těma zvířatama, jo. A že jsme si možná veterináře měli vzít rovnou za manžela, aby byl doma pořád pěkně v pohotovosti. Takže co veterinářům popřát? Já bych jim možná popřála, aby mi vždycky brali telefon a přijeli vždycky co nejdřív. A co byste veterinářům popřáli vy?
1: Hit Radio.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude

Tohle byla Ella Henderson a Rudimental, Hit Radio Vysočina, 9 hodin 34 minut, teď už pozitivní minutka. K létu neodmyslitelně patří zmrzlina, to je jasná věc. A úplně top nejoblíbenější je vanilková, potom čokoládová a pak pistáciová. Mně se teda úplně zbíhají sliny, třeba pistáciovou tu bych si dala. Takže taková letní idylka je zajet s dětma někam na zmrzlinu, děti si pěkně pochutnávají a chviličku je klid a nikdo nemluví. Tak co, dokážete si to představit? Tak dneska vyražte klidně a my vám posíláme na Hit Radio Vysočina srdcovku od Činasky.

0: 40 a tak. To už je jako na mě moc. Tohle se dá trošku existovat, tohle se dá podnikat cokoliv. A myslím si, že třeba na takovej letní dětský tábor tohle počasí taky značka ideál. Takže užívejte léto, užívejte prázdniny, třeba i s Hitrádiem Vysočina, za chviličku Ed Sheeran.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Palřimovsku v Hořebníku v Panské ulici na křižovatce s ulicí Pod Zámkem. Tady havarovalo nákladní auto, projdete tady kyvadlově, tak si dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
4: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by ale mělo přibýt poradenských kontaktních míst. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. K létu neodmyslitelně patří radovánky u bazénu. Nevždy ale končí šťastně. Případy jako zlomená noha nebo vyražený dech nejsou výjimečné. Kdo za nehody na koupalištích zodpovídá, řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
5: Klíčové je, zda ke zranění došlo neopatrností či nedodržením provozního řádu ze strany návštěvníka, anebo se jednalo o pochybení provozovatele, například nedodržení bezpečnostních či technických pravidel. Jestliže si touto optikou rozebereme uklouznutí na koupališti, pak má návštěvník povinnost přizpůsobit svou chůzi mokrému a kluzkému okolí bazénu.
4: Provozovatel by byl za nehodu zodpovědný jen tehdy, pokud by místo neodpovídalo pevně daným normám. Spojené státy zahájily další útoky proti Íránu. Cílem úderu je dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, americké útoky dále přitvrdí. A jdeme na tenis. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky. A pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Muchovou čeká Američanka Gaufová a Nosková narazí na Ukrajinku Kostiukovou. Tak budeme držet palce.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetu hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tak dneska polojasno nebo jasno, odpoledne klidně i oblačno, teploty 23 až 26 stupňů, v noci bude většinou oblačno a noční teploty 12 až 9, v údolích klidně jenom kolem 8 stupňů, tak ať vám není zima.
3: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. V této hodince mám pro vás pozvánky na zajímavé kulturní akce, abyste se náhodou nenudili.

Za námi Lian Rimes na Hitrádiu Vysočina. Nejoblíbenější letní aktivitou všech Čechů stále zůstává turistika. 57% Čechů se v létě věnuje výletům, chůzi a právě té turistice. I my teda se letos chystáme do Rakouska na turistiku, takže v tom pojedu s vámi. A samozřejmě, že po každém výletě musí přijít odměna v podobě něčeho dobrého k jídlu, něčeho dobrého k pití a hlavně třeba klidně i nějakou sladkou tečku na závěr. Takže takhle podle Čechů vypadá ideál. Léto. Tak si ho užívejte. Tady je Xindl X, Mirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi. Na Hitradiu Vysočina.

0: co se děje na Vysočině.
1: Právě dneska vás zvu do letního kina v Jihlavě, do letního amfiteátru, kde se bude promítat film Michael, a to od 21 hodin 30 minut, tak si to můžete užít. Už po 20. rozezní louku pod Zříceninou hradu Zubštejn nad vesničkou Pivonice u Bystřice nad Pernštejnem říčení zbraní, taky dobová hudba, protože v sobotu a v neděli se tady uskuteční tradiční festival historického šarmu, hudby a tance Zubštejn 2026 a vy můžete být u toho. No a na letní večerní prohlídku zase vyražte do zoo v Jihlavě. Cesta do pravěku proběhne v sobotu večer od 18.30. Čekají vás zajímavé úkoly, nevšední setkání se zvířaty, tak i tohle bude určitě úžasný letní zážitek.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Je

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90.

0: Trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: na Hitradiu Vysočina. Tak počasí dneska v Jihlavě, to je vlastně takovej průměr, protože já tady koukám na ty teploty 9. července v průběhu let. Minimum je 8,5 stupně z roku 1948, hele to nechcem, to už je jako fakt hodně málo. To už jako bychom mrzli třeba ve stanu, ve spacáku, jo. No a maximum 34 v roce 2023. Průměr teda na dnešek 19. Tak já si myslím, že průměr vůbec není špatný, zvlášť s takovou tou vyhlídkou na víkend, kdy ty teploty budou stoupat a bude hezky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 146 ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka, tak si dávejte pozor. A na trase z Pelhřimova na Humpolec u odbočky na Velký rybník, tady se srazila dvě osobní auta, tak ty i tady opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Krásné dopoledne, je 11 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Cenové stropy na pohonné hmoty pokračují v růstu. Benzín zdražil na 1,40 korun a 3,40 haléřů za litr. Litr nafty dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 7,30 korun a 5,40 haléřů. Ceny rostou už od minulého týdne. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Ve Zlíně hoří sklad obuvi v budově v bývalém baťovském továrním areálu. Policie na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Okolní ulice jsou uzavřeny. Podle policistů lze očekávat značné materiální škody. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání. Češi si během dovolených často dopřávají dlouhé procházky u moře. A to je dobře. Chůze po písčité pláži má totiž i dost benefitů, jakých ví Jan Chalupný z Naboso.cz.
5: Nestabilní povrch aktivuje svaly, které při běžné chůzi často zůstávají nevyužité. Chodidla musí neustále reagovat na změny terénu, což podporuje koordinaci, rovnováhu i vnímání vlastního pohybu. Právě proto bývá pohyb na pláži často doporučován jako forma přirozeného pohybového tréninku.
4: Pokud chce člověk po písku ujít další vzdálenost, vyplatí se zvolit kratší krok. Dlouhý krok totiž rychleji unaví. České volejbalistky po středeční porážce s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám. Oba týmy jsou zatím mimo postupové pozice do čtvrtfinále. Utkání začne v 16:30.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tak dneska odpoledne polojasno, jasno, někde i oblačno, teploty 23 až 26 stupňů, v noci by měla být většinou oblačno a teploty 12 až 9 a v údolích klidně jenom kolem 8 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
0: Už za chviličku na Hit Radio Vysočina soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak soutěžte s námi.

To byla Poetika, písnička Blízko na Hitrádiu Vysočina. Já jsem slibovala soutěž s Robinsonem a tak ten slib splníme. Už za chviličku rozdáváme rodinnou vstupenku. Dneska si Papoušek na pirátskou loď sebou vezme zmrzlinu. Tak si to pamatujte a vytočte právě teď 725 44 38 37.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Ano, slibovala jsem rozdávání rodinné vstupenky, tak ten slib splním, protože na telefonu teď připravený Jarda. Zdravím, krásný den přeju.
2: Taky zdravím a taky přeju krásný den.
1: Tak Jardo, vy jste říkal, že tady budete mít vnoučata z Brna a že je potřeba, aby se někde vyřádili, že jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Tak to je ale úplně ideální vzít je do Robinsonu, si myslím.
2: Jo, určitě.
1: No to se vám hezky povedlo. Tak ještě, abyste získal tu rodinnou vstupenku, tak mi ještě řekněte, co si papoušek sebou bere na tu pirátskou loď dneska.
2: Papoušek si dneska bere zmrzlinu.
1: Je to tak.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Tak už vás tam vítají z vnoučaty. Tak co se vám tam nejvíc líbí v Robinsonu, Jardo?
2: Je asi ty skluzavky a pak taková ta věž, jak se po ní leze nahoru.
1: Jasně. Hele, tak něco zkoušíte, nebo jenom jako po očku hlídáte vnoučata?
2: Jen tak hlídáme spíš.
1: Je mi to naprosto jasný. Tak jo, tak je pozdravujte, užijte si to a budu se těšit zase někdy příště, jo?
2: Děkuji moc, díky.
1: Tak se mějte krásně, naslyšenou. Já jenom připomínám, že samozřejmě s Robinsonem soutěžíme každý týden, každý čtvrtek po 11. hodině, tak máte šanci zase příští týden. A na Robinsonu je skvělý, že ať prší, anebo je šílený vedro, tak v Robinsonu je vždycky hezky, tam je klimatizace, je tam jakoby stabilní teplota, děcka se vyřádějí, dají si něco dobrýho, vy taky. Takže podle mě značka ideál, tak jak říkám, zase příští týden soutěžíme.
0: Hit Radio Vysočina.

Za námi Leony na Hit Rádiu Vysočina. Zajímavou akci si připravili v sobotu v Třebíči. Od 13 hodin se na koupališti Polanka budete moci vyzkoušet potápění s dýchacím přístrojem. A něco se o tom taky dozvědět, nějaké ty zajímavosti. V době dovolených podle mě ideál, protože třeba to potápění se vám bude v Egyptě v Rudém moři hodit.

hodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

Na Hitradiu Vysočina Alex Warren. Dneska je čtvrtek a i dneska vám odpoledne po 18. hodině nabídneme to nej z 80., 90. a milénia. Dáme si Hitradio Classic a tady je taková malá ochutnávka toho večerního playlistu, protože tady je teď Bryan Adams. Užijte si to.

Ladíte Hit Rádio Vysočina, tak na sociálních sítích právě Hit Rádio Vysočina máme s kolegou Milanem Řezničkem nové video. Tentokrát Milan nic nepocenil a před návštěvou koupaliště se na to pořádně nachystal. Jak? Na to mrkněte. Takže co vy a přípravy na koupák, klidně dejte vědět a napište.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Fotbalový servis.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na uzavřenou silnici na Třebícku u Kralice nad Oslavou, kde hoří kamion. Policie odklání dopravu přes Jenošov. A odstavený kamion máme na dálnici D1 směrem na Prahu na kilometru 122. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda vyhodnocuje své půlroční působení. Ministři měli za úkol připravit dokumenty o tom, jak se jim daří naplňovat programové prohlášení. Od rána postupně docházejí za premiérem Babišem. Komplexně kabinet výsledky představí odpoledne kolem 16. hodiny. O víkendu se opět oteplí na 25 až 30 stupňů, sluníčko bude lákat k vodě, u bazénu bychom ale měli být opatrní, případy jako zlomená noha či ruka nejsou výjimečné, kdo za nehody na koupalištích zodpovídá, popíše mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
3: Klíčové je, zda ke zranění došlo neopatrností či nedodržením provozního řádu ze strany návštěvníka, anebo se jednalo o pochybení provozovatele, například nedodržení bezpečnostních či technických pravidel. Jestliže si touto optikou rozebereme okouznutí na koupaliště, pak má návštěvník povinnost přizpůsobit svou chůzi mokrému a kluskému okolí bazénu.
2: Provozovatel by byl za nehodu zodpovědný jen tehdy, když by místo neodpovídalo pevně daným normám. Zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Na konci dubna v nemocnici v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a byla uvedena do umělého spánku, ze kterého se probrala v polovině června. Její stav se ale ani poté nezlepšil. Teď ještě pohled k nám.
4: Včerejší hromadná nehoda mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou si vyžádala 4 zraněné. Odpoledne po 15. hodině tam havaroval autobus a dalších 5 aut. Nehoda se stala v místě požáru pole, když řidič autobusu kvůli zhoršené viditelnosti zpomalil. Havárka trasu zcela uzavřela, projet se tudy dalo znovu až kolem 18. hodiny.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Nebe na Vysočině bude většinou polojasné nebo i skoro jasné, i když na severu kraje může být i oblačno. Provázet nás má také mírný vítr s nárazy a teploty do 26 stupňů.

Krásné poledne přeju, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio a také srdcovky. Jak jste před chviličkou slyšeli v našich zprávách od Lucie, tak do hudebního nebe odešla Bonnie Tyler, dáma s neuvěřitelným chraplákem, s nádherným hlasem. Ona je jedna z těch zpěvaček a já pořád budu říkat, že je, protože to se nikdy nezmění. Když ji slyšíte, tak ji vždycky na první dobrou poznáte. A tak srdcovka číslo jedna dneska rozhodně letí pro všechny faninky a fanoušky této legendy a také tam nahoru, odkud se na nás teď bude dívat a doufáme, že nám ze zora bude často i zpívat. Bonnie Tyler, dáme hit z roku 1983 a co jinýho než tuhle obrovskou romantiku. Děkujeme za celý hudební svět, co jste, dámo, pro nás udělala.

0: Dnes je ten den, kdy se loučíme s touto legendou. Bonnie Tyler odešla do hudebního nebe a tak srdcovka s číslem 1 rozhodně patří jenom jí. A já bych klidně dal i tu další.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A pak vlastně i další a další a další a myslím si, že celá hodina by nám na to dnes nestačila, protože tato dáma má opravdu neuvěřitelný počet hitů a je to opravdu, je to jeden mega hit za druhý. Jeden mega hit za druhý. Krásný. Buďme rádi, že jsme žili v době, kdy jsme mohli zažít zpívat Bonnie Tyler. Je 12 hodin 8 minut, posloucháte naše srdcovky, my pokračujeme dál. Deska, tak tady mám pro vás i věci, které jste možná dlouhou dobu neslyšeli. Pokud jste chodili na střední školu začátkem milénia, někdy kolem roku 2005, 6, 7 a tak dále, tak tohle jste určitě zaznamenali. Věřím, že jste na to určitě pařili někde na diskotéce, možná se to velmi často poslouchali také i v MP3 přehrávači, ale taky dost možná jste to od té doby neslyšeli. Nitty, rapper, který vydal několik desek, několik alb, spoustu singlů, ale nic nepřekonalo tenhle ten hit z roku 2005. Nasty Girl a trochu léta i k vám do práce. Tady je srdcovka číslo 2.

Nitty a Nasty Girl, ve 12 hodin 13 minut na Hitrádiu v našich srdcovkách. Rychlá zpráva z WhatsAppu na čísle 777-937-777 od Davida z Brna. Ahoj Jiří, já končil střední na jaře 2.6 a jako bych na té škole byl zase touhle peckou, to jsem úplně vytěsnil, že to existovalo. Díky moc. Neměl bys tam Dance Floor Anthem od Good Charlotte, taky cca z té doby. Měl, ale to teď hrát nebudu. Ale, sorry, ale počítám s tím třeba i do srdcovek dneska na přání, jo? To už si taky můžete psát, klidně takhle s předstihem. Pokud jste na střední chodili ještě na konci 90., tak tohle je zase z vaší doby. Venga Boys, boom, boom, boom! Neuvěřitelná letní pecka.

Venga Boys na Hit Rádiu ve 12 hodin 17 minut. Doufám, že tohle je ten hit, ze kterého máte tak dobrou náladu jako já. Ačkoliv teda možná až moc, když tady koukám teď na WhatsApp Hit Rádia. Od Vaška mi tady přišla zpráva, ty blbé, přestaň se tak trapně řehnit, jen to rádio kazíš. OK, tak prostě díky za tenhle názor. Ještě k tomu potřebuju napsat, jakou srdcovku na přání bych dneska mohl pro tebe, Vašku, zahrát. Co bys si přál? Napiš to k tomu. Já teď jdu do roku 1986. Mám tady pro vás i trochu kytar. New Order na Hit Radio a hit True Fate.

0: Nevím, jak je to možný, ale dnešní srdcovky na Hitrádiu utíkají teda extrémně rychle. 12 hodin 25 minut a je konec. Tohle byla pátá srdcovka. Už nás čeká jenom jedna jediná na vaše přání. A my jsme dneska vlastně neměli ani žádný téma. Jsme to tak úplně jako přeběhli. Tak místo toho, aby jsme si dneska dali téma v srdcovkách, tak já mám pro vás úkol. Bude to extrémně těžký úkol, ale věřím, že to dáte. Zkuste to minimálně. Dneska, když je takový krásný den, venku skoro 30, léto, červenec, paráda, za chviličku je před náma víkend, možná i máte prázdniny, možná máte dovolenou, zkuste si dneska nenechat nikým zkazit den. Je to těžký, extrémně těžký u nás v Česku, jo? Protože vždycky, každý den se najde někdo, kdo to zkusí. Ale vy to dneska dáte, já vám věřím, můžete, já nevím, si zkusit napočítat do 10, nebo, jak říká můj tchán, prostě mějte v ne, to neříká, jak to říká, mějte to na háku, ano, takhle, mějte to na háku a zkuste si opravdu nenechat dneska nikým zkazit den. A já vám ho ještě vylepším, a to vaší nejoblíbenější srdcovkou. Srdcovka na přání už za chvíli, jenom pro vás. 777-937-777 je WhatsApp sem ke mně do Hitrádia. Pište, co byste chtěli slyšet.
1: Hitrádio. Hitrádio.
2: Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on, let's do this gangsta.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab na Hit Radio ve 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky před sebou mají ještě jeden jediný úkol, a to udělat vám radost. Udělat vám radost, rozveselit vás a především zahrát vám tu vaši nejoblíbenější píseň, vaši srdcovku. A dneska tak se mi tady v několika zprávách objevila píseň z 80. let. A teď teda nevím, dámy, jestli třeba spolu nesedíte v kanceláři, ale jak Radka, tak i Bára, tak píšou, že jejich nejoblíbenější písní v 80. byla francouzská zpěvačka a hit Voyage Voyage. A to je přesně teda hit, který my si dáme na přání. Tak pokud máte před sebou dovolenou, užijte si dovču. Tohle je takový jako hezký hit, který by vám, kdyby vám pak někdo sestříhal video z dovolený, mohli dát jako podkres. Tohle je srdcovka na přání, jenom pro vás.

Miles Smith, nice to meet you, tedy rád tě poznávám. Takhle většinou to jako začíná, že jo, pak přeskočí Jiskra, pak jsou tam najednou hezký společný chvilky, dvě děti, rozvod, no a je zase každý šťastný. Ne, dělám si legraci, ale je pravda, že spousta jako vztahů, tak začíná vlastně tím, že vás někdo seznámí. Alespoň teda, když se to takhle jako za nás bejvávalo, že jo, dneska absolutně nechápu, jak se můžou single lidi i třeba nad 30 let vůbec jako s někým seznámit, protože za nás to bývávalo úplně jiný, že jo, bylo to normálně osobní kontakt a dneska už všichni jedou prostě přes sociální sítě. Na druhou stranu zase má to i svý plus, protože když se dozvíte jméno někoho, kdo se vám líbí a kouknete se třeba na jeho Instagram, tak ho vlastně jako vidíte třeba v plavkách ještě dřív, než vlastně na vás promluví. To je taky jako zajímavý. Ale když už jsme u těch vztahů, tak my jsme včera řešili v průběhu dne letní lásky. Jo? I v srdcovkách. A dneska bych to chtěl trošku ještě jako potáhnout na úplně jiný level, ale pokračovat v tom tématu. A to jsou rozchody. Samozřejmě, většina z nás má zlomený srdce. Zažili jsme to, jo, ten rozchod není úplně příjemný. Ale taky je to i obráceně, ono to nemusí být příjemného pro toho druhého. A tak se ptám, udělali jste někdy něco zákeřního svojí ex nebo svému ex? To je téma, který dneska budeme rozebírat na Hit Rádiu po 14. hodině. A už teď, od této chvíle, tak bych chtěl sbírat vaše příběhy. Stačí, když se podíváte do storíček našeho Instagramu Hit Rádia, nebo klidně i

0: mýho soukromího, jsem tam jako Jirka Pelnář, máte tam možnost začít psát vaše příběhy, anebo klidně je můžete psát i na WhatsApp 777-937-777, klidně posílejte i hlasovky, jestli nemáte čas vypisovat se. A jsem zvědavej, jako jestli půjdete taky s kůží na trh a s pravdou ven, jestli jste někdy něco provedli vy, zákeřního, svým ex nebo svojí ex. Pojďte psát, těším se na to. Do 13. hodiny, kdy nás čekají další zprávy, tak si dáme třeba Robina Schulze a nebude chybět ani Shakira, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit před zprávami ve 13 hodin. Robin Schulz a Fastboy tady u nás na Hitrádiu a my pro vás máme aktuální zprávy z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. U Kralice nad Oslavou nad Třebíckou je stále uzavřená silnice, hořel tam kamion, projedete přes Jinošov a zdržení také dnes očekávejte na trase Humpolec Onšovice. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
3: V aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Česku je bez práce zhruba 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost v červnu dosáhla na hodnotu 4,8% a zůstala stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady aktuálně evidují bezmála 100 tisíc volných pracovních míst. Vysoké teploty zhoršují kondici porostů, navíc se v horší kvalitě mohou promítnout také do sklizně a komplikují i produkci krmiv pro hospodářská zvířata. Největším problémem jsou podle agrárníků vedra, která přišla v úvodních dnech sklizně. Čeká nás napínavé odpolední semifinále Wimbledonu. Už za 90 minut se na centrálním kurtu představí Karolína Muchová, která vyzve nasazenou desítku Američanku Coco Gauff. Turnajová devítka Linda Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kosťukovou. V případě úspěchu by se pak na londýnské trávě odehrálo historické české finále. Teď ještě pohled k nám.
1: Od pondělí 13. července čekají řidiče v Jihlavě nové komplikace. Kraj Vysočina zahájí první etapu opravy průtahu. Počítat musíme s celkovou uzavírkou, která se dotkne Hradební a Brněnské ulice a ovlivní dopravu, MHD i příjezd k City Parku a Zoologické zahradě. Pěší tudy s opatrností projdou. Omezení tam potrvá nejdéle do 26. června.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnešní teploty se na Vysočině v maximech dostanou ke 23 až 26 stupňům, provázet nás má také mírný vítr s nárazy a sluníčko na polojasné nebo i skoro jasné obloze.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Teď jsem chtěl mluvit úplně o něčem jiném, ale přišla mi velmi důležitá zpráva na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. A to od jednoho táty, který píše: čau, můj syn Jirka má dneska 17. narozeniny. Mohl by si mu prosím něco zahrát a že mu jako táta, jako Jirka starší, přeju všechno nejlepší a především správný směr v životě, co má před sebou? To je tak krásný. Takže jasně, hrajeme. Jiřino, všechno nejlepší i od nás z Hit Rádia. 17 let, kámo, to je skvělý. Už jenom jeden jediný rok a budeš si moc dělat, co chceš. My ti držíme palce, to vydržíš. Ale nezapomeň, táta má vždycky pravdu. Tak tohle je píseň od něj. Happy B-Day.

David, bývalý frontman skupiny Måneskin, teď tedy na solové dráze, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Za hodinku touto dobou tak už budeme rozebírat, řekněme, palčivé téma a to, co jste kdy provedli nejhoršího vaší nebo vašemu ex, jo? I klidně za to, že se s váma rozešel, nemusí to být jenom tak, že vy jste se jako rozešli s ním nebo s ní a pak jste mu něco provedli, ne, naopak, prostě klidně, vy jste dostali kopačky, no tak jste se trošku pomstili. Máme to každý v sobě, občas jsme něco takového všichni jako udělali. Já dneska chci, abyste se přiznali takhle veřejně do rádia, samozřejmě anonymně, takže můžete psát vaše historky buď na WhatsApp 777 937 777 nebo do storíčka na Instagram Hitrádia, tam pro vás máme speciální složku, no a nebo taky klidně i ve storíčku u mě na mém soukromém profilu Jirka Pelnář. A když se tady tak jako do toho dívám, tak si myslím, že jsme otevřeli takovou malou pandořinu skřínku, protože to bude neuvěřitelný. Jenom tak jako namátkou, jo, dám tady od jedné dívky, která napsala, po rozchodu se mu smazala veškerý obsah na Xboxu. Měl tam roky hraní a účtu. Brečel jak malej kluk. Au. To je strašný. Nic horší už nemůže být, si říkáte? Může. Mám tady spoustu dalších historek. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Uha a pláč od Jelenů ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio. Možná jste to slyšeli. Možná, že teď to uslyšíte úplně poprvé a bude vás to šokovat stejně tak, jako to šokovalo úplně celý svět. Mluvím teď o sebevraždě leteckého instruktora, který, když vyučoval pilotovat svoji žákyni a byli s letadlem ve vzduchu, tak najednou otevřel dveře a vyskočil. Prostě jenom řekl, víš, co máš dělat, pokračuj, a vyskočil z letadla, bez padáku. To je strašné. To je normálně psycho. To se děje v roce 2026. Tý holce je 22 let, ta z toho bude mít jako slušný trauma, doživotní, to je jasný. Ale teda jako, proč o tom mluvím, jo? Klobouk dolů, že nespanikařila a s letadlem v pořádku přistála. Já nevím, co je horší, jestli vidět, jak vyskočil, anebo ten fakt, že ji v tom nechal na holičkách. Tak snad vás nikdo ve štychu nikde nenechá. A jestli si z toho můžeme něco vzít, tak je to asi to, že vidíme, jak důležité, jak extrémně důležité je v životě umět se taky spolehnout sám na sebe. Tady u nás na Hit Radio už za chvíli Erik Pritz, Leony a taky Imagine Dragons, aby vám to čtvrteční odpoledne o něco příjemně utíkalo. Já jsem Jirka Pelnář a vy posloucháte Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Anymore. Alejandro.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Leon is tím Don't Worry na Hitrádiu ve 13 hodin 36 minut. V Americe tam se lidi úplně zbláznili. Pojďme za oceán, tohle musíte slyšet. Normálně si představte, že lidi tam kupovali odpadky, které byly poházený kolem Madison Square Garden, aby měli památku na svatbu zpěvačky Taylor Swift. To je úlet, co? Za 5 kilo na naše, tak si kupovali všechno, co se tam jako našlo. Prostě nějaký týpek, tak šel kolem, ani to nebyly věci přímo jako z té svatby, jo, že kdyby to bylo prostě, já nevím, tady z té skleničky byla Taylor Swift svůj svatební přípitek a tak, pak to pochopím, třeba v aukci, jo, pro nějaký sběratele. Ale tohle byly normálně, tohle byl prostě jenom bordel, co byl na zemi, poházený od lidí, co byli kolem Madison Square Garden a šli se tam prostě jako podívat, snažili se tam dostat, nevím, jak to tam přesně vypadalo. A prostě nějaký frér tak chodil kolem a jenom sbíral ze země vajgly, sbíral víčka od flašek, sbíral prostě obaly od nápojů, obaly od jídla a pak to všechno takhle hezky po jednom kousku zabalil do malých plastových sáčků, no a dal to na net s tím, že prostě fanoušci a faninky Taylor Swift tak si můžou koupit nějaký suvenýr přímo ze svatby. Normálně to prodává po internetu a lidi to kupujou jako šílený. Chápete to? Tak tohle je, prosím vás, Amerika. Tohle je země, která chce vládnout celému světu. Ty vole, co víc k tomu říct? Pardon, ale jinak to prostě nejde. Mazec. Erik Fritz, Call on Me. Posloucháte Hit Radio. Tak tady máte něco, co vám zvedne náladu. A kdybyste něco chtěli, tak já kouknu do koše, co tady máme, abyste měli suvenýr z dnešního odpoledního vysílání s Jirkou Plnářem. 13 hodin 38 minut, hezký čtvrtek.

Ten, zpěvák, velký fotbalový fanoušek a mimo jiné také i majitel dokonce jednoho malého fotbalového klubu. Moc hezký. Co se týká fotbalu, tak na ten my máme ještě jako spoustu času na fotbal. Liga se teprve bude rozjíždět, že jo, teď jsou týmy na soustředění. Česká repre, tak ta pak bude hrát až po prázdninách Ligu národů. Nás dneska úplně ze všeho nejvíc zajímá tenis, samozřejmě Wimbledon, protože máme obrovskou šanci na historický okamžik a to, že bychom měli české finále ve Wimbledonu. Máme dvě hráčky mezi posledními nejlepšími čtyřmi, takže držíme palce. A my to všechno budeme sledovat. Všechno to budeme sledovat. Za 3/4 hodiny ve 14:30 tak Karolína Muchová půjde na green, takže budeme držet palce. Bože, na kurt, kež by to vyšlo. Kež by to vyšlo, samozřejmě i naše odpolední show dneska bude sledovat Karolínu Muchovou v akci. Tak držme palce, za chviličku. Další nejnovější zprávy, nejen o sportu, ty budou přesně ve 2. No a před 2. hodinou ještě Lenny a nebude chybět ani Disturb.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Za minutku a půl budou 2 hodiny odpoledne, Lucie už je připravená s nejnovějšími zprávami, kde se dozvíte všechno aktuální nejenom ze světa, ale samozřejmě i od nás z Česka. No a ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. U Ostrova nad Oslavou ve směru na Rousměrov na Žďársku havarovalo osobní auto. A na trase z Pelřimova na Humpolec u Záhoří v místě dopravního omezení počítejte se zdržením. Dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Trafíte se?
2: Teď. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Úroda ovoce bude letos poloviční, kvůli silným jarním mrazům klesne na necelých 70 tisíc tun. Podle ovocnářské unie přesáhnou ztráty pěstitelů na tržbách miliardu korun. Doplňuje její předseda Martin Ludvík.
5: Skončila sklízení jahod, končí nám sklízeň třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklízeň švestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
4: Nejnižší sklizeň za posledních 100 let ovocnáři kvůli jarním mrazům měli v roce 2024, a to ve výši 48 tisíc tun. Ztráty tehdy dosáhly bezmála 1,5 miliardy korun. Prezident Petr Pavel je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku. Stojí v posudku z preventivní prohlídky zveřejněném na síti X. Na doporučení lékaře by ale měla hlava státu kvůli zvýšeným hodnotám kyseliny močové a cholesterolu dodržovat dietu. Ve Švýcarsku nahoře Liskam zahynul 34-letý český horolezec. Při výstupu jej zasáhly kameny. Pomoc mu přivolal jeho spolulezec. Záchranáři mu už nedokázali pomoci. České velvyslanectví v Bernu je v kontaktu s rodinou a poskytuje potřebnou konzulární pomoc. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Včerejší den přinesl na silnicích Vysočiny poměrně dost nehod. Policisté přijali celkem 31 oznámení napříč celým krajem. Zranilo se při nich 21 lidí. Ať už šlo o zranění cestujícího v autobuse MHD v Jihlavě, kdy řidič prudce zabrzdil, nebo o úrazy kvůli čelní srážce dvou vozidel v Pelřimově na Humpolecké ulici, či hromadnou nehodu u Moravských Budějovic.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Nebe na Vysočině bude většinou polojasné nebo i skoro jasné, i když na severu kraje může být i oblačno. Provázet nás má také mírný vítr s nárazy a teploty do 26 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne a to je čas, kdy se dozvíte, jak moc krutí jste. Jste krutý? Jo, umíte to? Byli jste někdy krutí vůči vašemu ex nebo vaší ex? Pokud ano, tak posloucháte správný rádio ve správnou dobu, přesně, protože přesně o tom si budeme povídat už za chvíli. Dáme jeden hit, vysvětlím, o co jde. Buďte s námi.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: od Mark Ember Belong Together, patříme k sobě. No ale když jdete od sebe, tak si člověk umí občas i trošku jako uškodit. Co strašného jste provedli svým ex, abyste se jim pomstili? Tak to je téma, který tady dneska máme celé odpoledne, tak mi posíláte vaše příběhy a jdeme na to. Dobře poslouchejte. Tak například, našla jsem na Tinderu jeho tátu, vyspala se s ním a poslala mu společnou fotku. Pak jsem ho hned zablokovala, takže už nemohl ani nic napsat. Tomu se říká karma. Wow. Nastavila jsem jeho číslo do stovek inzerátů na prodej oktávky v top stavu za brutálně nízkou cenu. Volali mu ve dne v noci asi měsíc v kuse. Gratuluju, hodně hezký. Když jsme se rozešli, tak jsem jeho nový holce poslala květiny a dopis. Díky, že si to po mně převzala. Snad už se léčí. OK. Asi 3 dny po rozchodu jsem si začal něco s její ségrou. Oko za oko, zub za zub. Tak to je úlet. Dobře. Další. Zbalila se mu všechno oblečení do pytlu na odpadky a odvezla to do útulku pro psy jako podestýlku. Měl tam bundy od Bose za 10 000. Všechno pryč. No tak to je masakr. No a ještě tady mám hlasovku, to jsem taky zvědavý, ještě jsem to neslyšel.
1: Ahoj, já mám tady jeden příběh, sice starý přes 15 let, ale je nezapomenutelný. Mm-hmm. Kamoška pracovala za barem a když jednou přišel, ten jehož jméno se nesmělo vyslovit a objednal si pivo, tak si čupla za ten bar a do toho piva načurala. Chlapci, nepodceňujte nás. Mějte se hezky a bacha na ženy.
0: Já nevím, co mám říct. To se mi asi ještě nikdy nestalo. Tak to je masakr. Je to strašný. Ale jsi královna. Další příběh už za chvíli. Pište na náš WhatsApp anebo na Instagram Hit Radio. Teď Blondie Maria.

0: Nickelback je ten Fotograf, posloucháte Hit Radio ve čtvrtek odpoledne a dneska ukazujete celému světu vaši temnou stránku, jo? A musím teda jako říct, že umíte být neskutečně zlí. A že pomsta je opravdu sladká. Bavíme se na téma, co nejhoršího jste kdy udělali vašemu nebo vaší ex, abyste se mu pomstili. Mám tady spoustu dalších zpráv z WhatsAppu Hit Radia 777-937-777. Třeba tady, zase další anonymní zpráva samozřejmě. Já jsem se mýmu ex docela jako slušně pomstila za to, když jsem přišla na to, že mi byl nevěrný s různými ženami. Čekala jsem na něho lákavě a svůdně doma v posteli a on, když přišel a viděl mě, tak se nenechal dlouho přemlouvat a v blesku ze sebe schodil všechno, co měl na sobě. V tu chvilku jsem já vyskočila z postele a lstivě ho nenápadně tlačila směrem ke vchodovým dveřím, kde jsem ho nakonec vystrčila dveřmi na chodbu domů, úplně celýho najího, a to s jedinou větou: už se nikdy nevracej. Byla jsem hodná a oblečení se mu vyhodila oknem ven. Tak je dobrý. Opravdu, pomsta může být sladká. Co další hlasovky?
1: Ahojky, tak jak jsem s bývalým mu zařídila vyhazov z práce, takový slušný, napsala jsem anonymní e-mail o tom, jakým způsobem nadává na šéfa. Použila jsem všechny dodávky, které používal vlastně on na mě. Takže ani nemohl nic říct, ale asi tušil, kdo mu to zařídil.
0: To je taky zlý, to je tak strašně zlý. My se budeme smažit v pekle, ale na rovinu. Oni si to zasloužili, ne? Co? Že jo? Já prosím, že ano.

Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, posloucháte Hit Radio a přišla zpráva od Jíti, která píše, že moc děkuje všem za inspiraci, že je momentálně po velmi těžkým rozchodu a že by se ráda pomstila, ale neví jak, a takže jako bedlivě poslouchá a dělá si poznámky. Tak můžu asi jako Jíťo říct, že asi to nejlepší dáme taky i na naše sociální sítě a na Instagram Hit Radio, určitě i ke mně na Instagram Jirka Pelnář, takže tam nějakou inspiraci najdeš. A pokud i vy potřebujete nějakou inspiraci, tak ještě jsem tady vybral jednu zprávu, jak jste se kdy pomstili vaší nebo vašemu ex, a tohle je teda taky krutý. Tohle je fakt jako extrémně zlý. Píše, já nebudu číst jméno, pro jistotu, náhoda, ale píše, odnesla jsem si levou botu z každého páru bot, co měl doma. Byl do nich blázen, měl jich asi 30 a všechny jsou mu teď k úplnému a tam už si to dokážeme každý jako doplnit. Tak musím říct, že teda tohle je extrémně zlý. Tohle je jako karma, ale v té zprávě tady napsáno, samozřejmě si to zasloužil. Jinak bych to neudělala, měla jsem ho vlastně ráda. No jo, pomsta je někdy opravdu sladká. Tak jo, můžeme pro dnešní den toto téma ukončit. Za mě ty boty, to je jako úlet, stejně tak jako načurání do piva v baru. Tomu se kladím pořád, to je skvělý. Podrobnosti můžete ještě dál psát klidně na náš Instagram, taky na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, pokud jste ještě nestihli a chcete i vy se pochlubit, můžeme si to ještě takhle mimo vysílání spolu rozebrat. No a co se týká tady u nás, co uslyšíte, tak uslyšíte další hity jako Sugababes, Alex Warren a nebude chybět ani Gigi D'Agostino. Už za chvilku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hitradio ve 14 hodin 630 minut. Jestli tak jako brouzdáte po sociálních sítích, tak na X-ku teď momentálně můžete mimo jiné vidět také i aktuální zdravotní stav našeho prezidenta. Sám a dobrovolně ho zveřejňuje, aby jsme my jako obyvatelé Česka viděli, v jakým je stavu a jestli je způsobilý pro svůj úřad. Takhle úplně na rovinu. Ať už máte na prezidenta jakýkoliv názor, tak tohle musíme uznat, to je dobrý. Jo, to je vlastně jako fajn. Na rozdíl od jiných prezidentů, u kterých jsme třeba zdravotní stav nebo počet promile v krvi jenom tak jako dohadovali podle fotek na sítích. No a protože náš prezident je tedy fit a zdrav, tak dneska vyrazil i do Varů na filmový festival, což říkám jenom proto, kdyby náhodou jste šli lovit celebrity na kolonádu, tak počítejte s tím, že byste tam mohli potkat i hlavu našeho státu. 14 hodin 37 minut je tedy aktuální čas, to znamená, že už za chvíli, za 23 minut, uslyšíte partičku, která dneska určitě do lázeňského města na filmový festival na kolonádu nepojede, protože tady bude s vámi a bude vás bavit, vzhledem k tomu, že i vy předpokládám, že zůstanete dneska asi v práci. Tak užívejte dnešní den i nadále po 15. hodině s odpolední show Hitradia.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Jaký hrad nebo zámek jste na Vysočině naposledy navštívili?
3: To je naše dnešní prázdninové téma. Možná jste právě teď na výletě nebo čekáte na prohlídku, tak nám dejte vědět, kde se vám nejvíc líbilo.
2: Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37, všechno to probereme po 15. hodině. Těšíme se na vás.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Coldplay na Hit Radio ve 3:15, nejvyšší čas předat tady otěže dalším parťákům z odpolední show. Mezi 15. a 18. hodinou samozřejmě nebudete sami, i nadále vás budeme bavit a kromě skvělých hitů, několik vtipků, některých i trapných, to k tomu vždycky patří, tak samozřejmě nebude chybět ani spousta zajímavostí z našeho regionu, takže dál určitě zůstaňte s náma. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin. Zítra nás čekají další páteční srdcovky v pravý poledne, to znamená, že zítra, protože je pátek, tak bude i narozeninová srdcovka, tak třeba se konečně dostane i na vás. Těším se mezi 12. a 15. zítra, no a dneska odpolední show od 15. Tady na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: končí dopravní servis na Vysočině a nehody v našem kraji by už měly být aktuálně odstraněné, ale na mnoha místech pracují cestáři, tak pozor na ně. Například trasa Humpolec-Pelhřimov nebo ve Stonařově na Jihlavsku, tak opatrně a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30-letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. Benzín i nafta nám budou v příštích týdnech zdražovat, říkají to analytici, podle kterých ceny v minulých týdnech spadly na své současné dno a teď už zase míří vzhůru. Vliv na to má i další eskalace napětí na Blízkém východě. Natural teď v Česku stojí průměrně 39,40 a nafta 35,70. Kauza Čapí hnízdo se k soudu vrátí na konci srpna. Projednávat se bude odvolání europoslankyně Jany Naďové, která za dotační podvod dostala podmínku a peněžitý trest 500 000. Premiéra Babiše, který je v kauze taky obžalovaný, sněmovna nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. U hořící budovy v centru Zlína se zřítila další část. Hasiči už předem varovali, že se to může stát. Střední pás budovy se zřítil už popoledni. Informace o zraněných nejsou. Hasiči kvůli narušené statice už v té době zasahovali jenom zvenčí.
2: Fotbalový servis.
4: Fotbalové mistrovství světa dnes vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů o postup mezi nejlepší čtyři se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Duel bude mít výkop ve 22 hodin našeho času. Už je taky jisté, že letošní šampionát netrhne rekord v průměrné návštěvnosti. V roce 94 přišlo na jedno utkání skoro 69 000 diváků, letos to bude méně.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Počasí pro dnešní den na Vysočině 1 báseň, teploty krásné, příjemné, Hartvý Kojice na Třebícku hlásí 21,8 stupňů, Litohošt na Pelhřimovsku 20,8 a Libice nad Doubravou na Havlíčkobrodsku 22,2. Maxima se mohou dostat k 26, k tomu nám svítí sluníčko, co víc si přát a o víkendu teploty až 28 a sobota bude projasněná ještě o něco více jak pátek.
2: Hit Rádio Vysočina.
6: Léto v plném proudu, taky prázdniny, pojďme vyrazit na nějaký hezký hrad a zámek tady u nás na Vysočině. Kdy jste naposledy a kde byli? Co jste nového třeba objevili? Dejte nám vědět, napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37, takhle se navzájem můžeme inspirovat. Budeme to probírat v téhle půlhodince a hodince a tady už Ellie Goulding.

0: Park na Hit Radio, Vysočina, dávka energie ve čtvrtek odpoledne, 15 hodin 10 minut k tomu. A dneska zásadní prázdninové dovolenkové téma, kdy naposledy jste objevili nebo byli se pokochat nějakým krásným hradem nebo zámkem tady u nás na Vysočině. Jo, já třeba minulej rok se přiznám, to jsem byl poctivý, to jsem byl v Telči, ve Velkým Meziříčí a letos jako vůbec nic, ale mám obhajobu, já si to schovávám snad na srpen, protože letos v srpnu by se po mnoha letech měl naplno otevřít hrad Kámen na Pelhřimovsku, to já vám za kopcem koukám na to tam z baráku a na to se teda jako moc těším, až si ty i třeba nový okruhy, který tam chystají, projdu a hrad Kámen jsem viděl už 3x, 4x a tohle to bude zase určitě úplně něco jiného.
1: Já jsem tohle teda trochu ostuda. Moc jako na ty hrady, zámky nejezdíme. Jako jo, podívat se k ním jo, ale dovnitř jako projít si je to úplně ne. A já si teda pamatuju jako děcko, že mě to neskutečně rozčilovalo, když rodiče nás brali tady na ty zámky, na ty výlety. Já jsem se vždycky tvářila jako strašný kakabus a dávala jsem rodičům najevo, jak mě to teda vůbec nebaví. Ale přitom to jsou takový nádherný stavby.
0: Já jsem chtěla říct, a zůstalo ti to teda, když nikam nejezdíš?
1: No, já jsem byla nedávno na zřícenině akorát hradu Rokštejn na Jihlavsku, což je kousek od nás, protože jsme tam vlastně zakončovali otevření cyklostezky, tak to jsem tam jako byla, ale takhle asi jako si nespomenu, jako kde jsme byli.
0: Ono takhle, má to jednoduché vysvětlení, jo. Pro lidi typu právě tady Markéta je potřeba vždycky před tím okruhem nebo hradem a zámkem celkově postavit nějakou fajnovou hospodu,
1: jo,
0: a nalákat je rovnou na pivo. Oni tam nejdou za tím zážitkem té historie, té prohlídky, jo, ale stačí ten velký nápis pivo a máte jako zajištěný tyhle návštěvníky.
1: Přesně, hlavně to musí mít tu pěnu jako obláček.
0: Stejně takhle je to s tou cyklostezkou, jo. Markéta nešla na kolo, Markéta šla prostě na pivo, jo?
1: Je to tak, no, co si budem povídat.
0: PH Electro právě teď.

0: Daša na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na čtyři. Dneska prázdninové téma. Jaký hrad nebo zámek jste už letos navštívili tady u nás na Vysočině? Případně, jaký máte v plánu navštívit? Napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37. A mě napadla zajímavá myšlenka. Otázka tady na Markétu. Hele, když my takhle obdivujeme hrady a zámky dneska, v dnešní době 21. století, a to jsou hrady kolikrát třeba 14. 15. století, co obdivovali tenkrát? Kam jezdili se kochat na dovolenou?
1: Tam asi nebylo jako moc co obdivovat.
0: Myslíš, že ne?
1: Nevím.
0: Katedrály. Tak ono,
1: jo, myslíš.
0: Nevím.
1: Že, já myslím, že v té době asi toho nebylo moc, jako, teď tam byl, ten to materiál bylo. Byl jenom kámen.
0: No nebylo, teď my na to teď jezdíme koukat. Taky, že jako bylo.
1: Jo, ale oni to brali jako normální stavbu, tak to asi úplně neobdivovali možná.
0: No, hele, takhle. Těžko tenkrát říct. Totiž vyráželi k poutím a na různé poutě. A teď nemyslím ano. Poutě jako kolotoče, jo. Ale jako poutníci.
1: Trasa, jasně.
0: Jo, trasa. A já si říkám, ta doba se vlastně jako změnila akorát v tom, že tenkrát si šla jako za odpustkem lomeno oplatkou a dneska jdeš za selfiečkem.
1: No, hele, vždycky je nějaký důvod, ale proč tam vyrazit, to je dobrý.
0: Jo, takže tenkrát prostě za oplatkou a dneska za selfiečkem.
1: A nebo za tím pivem, že jo?
0: No, samozřejmě. No.
1: Aby jsme nezapomněli, tak. Pro milovníky zlatavého moku.
0: Jako pro Markétu
1: ten do té historie taky patří, co
0: ne,
1: si budeme.
0: Pro Markétu by byl středověk úplně jako ideální, jo, tam prostě
1: ne,
0: velký
1: tam
0: nápis.
1: Ne, tam měli škaredý pivo.
0: Krčma! A to by bylo jí
1: já bych dělala šenkýřku.
0: Jo, jasně. Kate Laroi a Justin Bieber už za chvilku.

Kauflandu. Například Super Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90.

0: Ale Farben na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 27 minut. K tomu my jsme moc rádi, že vysíláte s námi, že nám posíláte zprávy na náš WhatsApp 725 44 38 37. Můžete to tak činit i nadále nebo poslat hlasovku. Napsala Jitka třeba na to dnešní téma, které jsme tady prázdninově otevřeli, hrady a zámky na Vysočině, který jste naposledy navštívili a nebo máte v plánu navštívit. Jitka napsala: "V Telči jsme byli, bylo to úžasné, pravidelně tam jezdíme, mám to tam moc ráda."
1: No, tak Telče, že jo, ta je skvostná. To je UNESCO vlastně.
0: Ano, ale je to jedno z těch míst, které právě bojuje s tím overturismem. Tam se děje taková věc, že tam prostě najedou ty Japonci, že jo, tím busem, prostě oni tam vyskáčou všichni, rychle udělají pár selfieček, naberou záběry a zase je naházej do toho autobusu a popojedou třeba do Třebíče.
1: Takový nápory, no.
0: Jo, a v Třebíči je zase vyházej, tam si to zase nafotějí prostě a takhle mají Vysočinu křížem krážem za jednu hodinu, dvě, hotový.
1: Třeba takový Tomáš, ten nám taky napsal, že s rodinou zavítali na zříceninu hradu Orlík, která se nachází na kopci, výška 645 metrů nad mořem, napsal, dochovala se tam věž, kde je vybudované nové schodiště, krásný výhled do krajiny, měla zde sídlo také zlá sestra královny v pohádce Jak se budí princezny, takže to bylo lákadlo i pro malou dceru Julinku, pak jsem samozřejmě i já hledal hospodu, kde se můžu svlažit.
0: Ale tam je to dobrý.
1: Na Orlíku?
0: No ježiši, tam jsem chodil jako dítě. Mm-hmm. Tam jsme opekali špekáčky.
1: No vidíš.
0: Jo.
1: A kde jsi byl naposled na Orlíku, jako malé, jo?
0: Ne, minule, ne, prvního první.
1: Neke, letos.
0: No,
1: no tak jsme to rozkličkovali.
0: Prvního prvního
1: máš
0: letošního.
1: Splní, no.
0: Já už mám. Ne, musím zase vyrazit. Jako Vysočina je krásná, Vysočina je naše. A my posíláme další hity, tady už je skupina Kabát.

Ožíval sa, ožíval dej tu. Ožíval postav.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už dnes v 9:30 večer startuje letní kino v Jihlavě na Letňáku. Promítat se bude snímek Michael, vypůjčit se tam můžete i lehátka a chillovat. V sobotu pak můžete vzít i děti a vyrazit do zoo na večerní program Cesta do pravěku. Začíná se v 7 večer, ale nutné je si místečko rezervovat, protože je omezená kapacita. No a v neděli bude Golčův Jeníkov plný pořádných chlapů. Bude se tam konat závod profesionálních strongmenů o titul nejsilnějšího Čecha v rámci akce Czech Strongest Man.
2: Ano, já tady čtu ten program třeba Zdvih obří dřevěné klády, anebo Mrtvý tah. Dala bys Market Mrtvý tah?
1: Já vůbec nevím, co si mám představit pod mrtvým tahem.
2: Já bych dal tak akorát to mrtvý. Bez toho tahu.
1: A já tě někam odtáhnu.
2: Další akce na našem webu hitradio.vysočina.cz.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Dáš se vraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pecky na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut 16 hodin, za chvilku zprávy a hned po nich náš biják, tak připravujte telefony s číslem sem k nám do studia, budou se jednoznačně hodit dva lupeny do multiky na Sinestar, budou ve hře, tady už Rudimental.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina, my přejeme hezký čtvrteční odpoledne před 16. hodinou. Hin, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 126 na Prahu stojí porouchané vozidlo. Tak tam dejte pozor. Stejně jako na trase z Jihlavy na Havlíčku v Brod, kde se před obcí Štoky v místě dopravního omezení tvoří kolona, která je asi na 10 minut. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hit Radio.

0: Zpřísnění kontroly dnes schválil Evropský parlament. Cílem skenování komunikace nás uživatelů je hlavně boj proti dětské pornografii. Podle kritiků jde o šmírování lidí. Na Vysočně dnes hygienici prodloužili dříve vydané zákazy koupání, a to v nádrži Sedlice a v rybníku Kachlička. Tam je voda nebezpečná kvůli velkému množství senic. V Sedlici ubyly, ale ve vodě jsou toxiny, které produkují. Vyplývá to z aktuálních údajů krajské hygienické stanice. Hasiči od rána likvidují rozsáhlý požár budovy ve Zlíně. V někdejším baťovském továrním areálu se už na dvou místech zřítila. Stát zůstává zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Ani v jednom případě se nikdo nezranil. Požár hasiči stále nemají pod kontrolou. Při dovolenkových cestách si dejme pozor na štěnice. Podle odborníků se vyskytují stále častěji i v lepších hotelech, odkud si je lehce můžeme přivést domů. Štěnice se hodně objevují třeba v Itálii nebo Francii.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Zítra ráno nás na Vysočině čeká převážně méně oblačnosti, přes den pak postupně polojasno. Odpoledne může být až oblačno a teploty se dostanou na 24 až 27 stupňů. O víkendu naměříme 28.
2: Hit Radio Vysočina.
3: A to je všechno pěkný, to je léto, jak má být, to jsou prázdniny a pojďme vyrazit třeba i do kina. My tady pro vás máme dva lupeny do multikina Cinestar. Zcela gratis, zahrajeme si o ně v našem vyjáku už za malý okamžik, tak připravujte telefony. Pravý čas, volejte, uhádněte dneska hudební filmovou ukázku a jsou ty lístky vaše. Tady David Guetta, Teddy Swims a Tunes and I.

David Guetta nám dohrál, hrají Imagine Dragons na Hitrádiu Vysočina a volejte právě teď do našeho bijáku 725 44 38 37, dva lupeny do multiky na Sinestar jsou ve hře, stačí uhádnout dneska tu hudební ukázku. A tady už slibovaný, rozehřívají se Imagine Dragons, jdeme na ně, hezký čtvrtek přejem.

0: Jo, jdeme na to, jdeme snad rozdat dva lupeny do Multikina Sinestar. Na telefonu Markéta, která volá aktuálně z Humpolce. Markéta, ještě jedno hezký odpo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Ty jsi na cestě do posilky, jsi říkala do Havlíčkova Brodu, dát si trochu do těla, jo?
1: Ano.
0: Jo, já se ptám jenom jako kontrolní otázka, jestli tam nejdeš třeba nosit jenom ručníky, víš?
1: Ne,
2: Market není jak ty, Marku.
0: Jo, přesně, ano. Ale, ne, ale dáš mi zapravdu, že to počasí je úplně teď jako ideální, teď si užíváme takový hezký léto, viď, 22 stupňů, to je i na to posilování pěkný, ne?
1: Jo, je to tam krásný, jo, tak tam je to hezký, pořád tam je klimatizace.
0: Hezký, a potom ty endorfiny a ta sprcha, ale viď. No dovedu si to představit, jenom představit, to mi stačí. Pojďme za filmovou, dneska hudební zvukovou ukázkou v našem biáku, jsi připravená?
1: Ano.
0: Tak jo, tak tady to je.

0: Ježiš, to je tak krásná melodie, to je pohlazení po duši. Tak Markétko, pojď nám říct, z jakého filmu to bylo.
1: No já snad doufám, že Jurský park.
0: Ty snad takhle doufáš, že Jurský park, jo. Chápu. Tady dneska během celého dne byly okolo toho velké dohady. Jo, každý říkal něco jinýho. Ale ty říkáš Jurský park.
1: Mhm.
0: Jo. Nechceš si to rozmyslet. Dobře.
1: Jestli mi nenapadá, takže...
0: Dobře. No tak se pojďme podívat, jestli Jurský park. Víš, co to znamená?
1: Ano.
0: Dva lupeny do multikina Cinestar jsou tvoje na první dobrou. Hele, klobouk dolů, velká gratulace. Dneska tady mimo jako padaly typy jako Piráti z Karibiku, jo.
2: Ví srdce,
0: no.
2: Nebo prostě, Pán prstenů. No, seš lepší jak my tady dohromady, my jsme to s kolegyní Zuzkou Kuklovou prostě neuhádli.
1: to je dobrý, já jsem se jednou dovolala a... Něco mě zaseklo, teďka si ani nemůžu vzpomenout, co mě to zaseklo, no, takže to je super.
2: Teď tě to ale nezaseklo, teďkom jsi to vypálila na první dobrou a úspěšná jsi byla.
0: Markét, vydrž nám na telefonu, doladíme detaily, ještě jednou gratulujeme a ať to dneska hezky posiluje v té posilce. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky, mějte se.
2: Ahoj.
0: Tak dneska úspěšný dva lupeny do multiky na Cinestar rozdaný a my pokračujeme samozřejmě hned zítra dál v pátek po 16. hodině s dalším volňáskem. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Nesmrtelná záležitost, předělávka Hotel California, originál od Eagles 1976, ta deska, ta je boží, Victoria je super. Ladíte a posloucháte Hit Radio Vysočina a teď jdeme za strastmi Markéty Báťové, ta se tady už třetí den sví tak trochu v bolestech, záda jí chytli, no záda. Tak jak to dopadlo, máš už nějaký
1: odborný zjištění? Nemám, vlastně nevím, co to je.
0: Tak byla jsi za doktorem a říká, že nemá.
1: Byla jsem za doktorem.
0: A je to odborní.
1: A já jsem říkala, že jsem si připadala jak ve vesničku má středisková, protože říkám, pane doktore, ráno se nemůžu pořádně zvednout z postele, nějak se mi zablokovaly záda a pan doktor tam říká v té vesničce, ale tak nakonec stanete, ne? Říkám, no nakonec jo, no tak vidíte, tak se to podařilo a po případě se můžete podívat do Pelřimova na krematorium, ať víte, do čeho jdete. Ale to jako zlehču, tak pravda je taková, že pan doktor mě prohmatal, nezjistil vůbec nic, takže nevím.
0: A byla jsi za doktorem?
1: Byla jsem, byl to doktor, měl bílý plášť.
0: Počkej, bílý plášť?
1: Bílý plášť měl.
0: A z toho usuzuješ, že to byl doktor?
1: No tvářil se tak.
0: Ale dobrý, to stačí.
1: Tak doufejme, že jsem nevlezla do jiných dveří, že jo?
0: Tam ještě něco naproti hned, jo?
1: No, to je středisko takový.
0: Jo. Ne, pojďme od toho. Markétu bolej záda furt, jo?
1: No hold, prostě 40 plus, co bych jako chtěla, že jo, no.
0: Jako horečky.
1: Stáří.
0: Dobrý.
1: My se tady nějak jako domluvíme, no, no, ale koho z vás taky bolej záda, tak v tom nejste sami, jsem v tom s váma, tak na vás myslím, budeme se vzájemně podporovat.
0: Jako pomůže to, když někoho bolej záda, že ten, kdo, koho taky bolej záda, že na něj myslí.
1: Jo, přesně, nebudeme se v tom cítit tak sami.
0: To je
1: prostě
0: super. Tak za chvilku ordinujeme pro všechny, co mají bolest zad, Lady Gaga nebo Last Good Night, co? Roztočíme to. No.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Hit Radio.

když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Lady Gaga na Hitrádiu Vysočina o 16:30, přejeme hezké odpoledne, abrakadabra, kouzlem, jsme v létě, užíváme si prázdniny a taky se nám začíná kazit voda na ty koupačky, tak pozor na to, Markéta to všechno monitoruje.
1: Pokud máte rádi tady ty přírodní zdroje, tak pozor, v nádrži Sedlice na Pelhřimovsku a v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, tam dál platí zákaz koupání. Horší kvality vody mají teda stejně jako před týdnem Břevnická nádrž u Chotěbuře na Havlíčkobrodsku, Žďárská Pelská nádrž a Domanínský rybník poblíž Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku. Tam byste se měli, pokud tam vlezete po koupání, osprchovat. Jinak by to mělo být všechno tak nějak jako v pohodě.
0: A já tady koukám na oblíbený velký pařezitý rybník, můžete mrknout taky na koupací-vody.cz, tam už jsou jako smajlíci a právě, že tam usměvavej smajlík.
1: Tam ale vždycky je pěkná voda, viď?
0: No, ale prakticky vždycky je tam takový ten rašelinový film.
1: Ano, to je pravda.
0: A on je to prej dobrý na klouby a na pleť.
1: A tak už vím, kam mám jet, no tak super, takže vy, co vás bolí záda jako mě, hurá na velký pařezitý rybník.
0: No, to bys tam musela být ale celou noc naložená v tom.
1: Tak co by ne, že jo?
0: No. Tak můžeš jako, ale kreativitě, co? Nějaký, kreacím se meze nechladu. Nějaký
1: rybama se nechal ožužlat.
0: Jo, no, ty si myslím, že tam zrovna nejsou, no. Nic, pojďme dál, No Doubt právě teď.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu Vysočina před 4:45. Já tady teď čtu, že na Evropu se řítí další tepelná kupole. Prostě jako katastrofický scénáře zase. Dost často se teď jako zmiňuje, že nás čeká další vlna veder, ale já, co kouknu do svého chytrého telefonu, tak tady žádný jako extrémní vedra nevidím.
1: Tady my to máme na té Vysočině do těch 30, což si myslím, že je ideální. Ale možná to ještě přijde, viď? Vem si, máme začátek července. Srpen, ten může být nějaký katastrofický.
0: Ne.
1: Nebude.
0: Ty buď trošku pozitivní.
1: Já jsem vždycky byla, tak teď prostě
0: no,
1: ne.
0: já tady koukám příští týden 26 stupňů, jasno, polojasno.
1: No to je
0: jsem
1: hezký.
0: Tam nějaká sprška.
1: Jo, že i
0: žádná
1: zaprší.
0: Žádná katastrofa, i zaprší.
1: Neke, no tak no. Jo, tak dobře, já ti budu věřit.
0: No, vidíte, tak sdílejte to nadšení. Miraj anebo Alex Warner už za chvilku na Hit Rádiu Vysočina, hezké odpoledne.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Relaps dokola na Hitrádiu Vysočina za 11 minut, přesně 17 hodin. Ano, dorazí opět Zuzka, připravuje aktuální čerstvé zprávy, víme, co se kde děje a nenechá si to pro sebe prozradí. Taky pohled na silnice, opatrně třeba na D1, 161. a půl kilometr ve směru na Brno, je tam porouchaný auto. Kompletní dopravní servis za pár minut, tady už další hity Roxette, anebo velká romantická záležitost Christina Perry.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Opatrně na dálnici D1. Na kilometru 158,5 na Prahu sjelo osobní auto mimo silnici. Na kilometru 162 na Brno pak dejte pozor na porouchaný kamion. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mariška Elektrocentrum Humpolec. Obchod s domácími spotřebiči s 30letou tradicí. Doprava, odborná montáž, servis. Elektrocentrum Mariška.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Hlavní letní dovolenou plánuje 62% Čechů. Rozhodující je ale rozpočet domácnosti. U rodin, které mají příjem 60 až 80 tisíc korun, si volno dopřeje 80% dotázaných. Pokud má domácnost k dispozici zhruba 30 tisíc, je to 47%. Jako destinaci Češi častěji preferují zahraničí. Požár ve Zlíně se už rozšířil i na sousední budovu. V ní sídlí mimo jiné hlavní pošta a řada soukromých podniků, informovalo o tom město. Hasičům se plameny v někdejším baťovském továrním areálu stále nedaří dostat pod kontrolou a navíc hrozí, že se budova bude dál bortit. Na místě zasahuje asi 300 hasičů. Dneska v Jihlavě začíná letní kino. V amfiteátru se můžete od 9:30 večer těšit na film Michael. Na Hajlose se bude promítat po celé prázdniny každý čtvrtek. Teď v červenci od 21:30 a v srpnu zhruba od 9 hodiny. A na letní kino můžete vyrazit i do Třebíče od příštího úterý až do soboty od 21:15 na Karlově náměstí. Podrobnosti najdete na našem webu. Fotbalové mistrovství světa dnes vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů o postup mezi nejlepší čtyři se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Duel bude mít výkop ve 22 hodin našeho času.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Páteční ráno začne na Vysočině malou oblačností. V průběhu dne nás čeká postupně polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. O víkendu bude kolem 28.
2: Hit Radio Vysočina.
5: Vlce, děkujeme za zprávy. Loučíme se taky z Market. Ahoj.
6: To ten víkend zkrácený pracovní, teda víkend týden utekl, že? Takhle no, by to mohlo být furt.
5: Pro někoho, kdo má prodloužený víkend každý týden. No tak startuješ teda víkend.
6: Startuju. Přesně, jdu si to užívat. Mějte se fajn, v pondělí se těším na vás, ahoj.
5: Taky, tady už.

Činasky na Hitrádiu Vysočina, Můj svět, 17 hodin 10 minut. K tomu pravidelná konzumace kávy, prosím pěkně, tedy té kofeinové nebo čaje, snižuje riziko rozvoje demence. Takže dejte si kávu odpolední klidně, sice večer. Neusnete, ale zase vám bude jako dobře do budoucna, jo? Takhle ty moje tři kávy denně, to je taková vlastně investice do budoucna. A kavárny vlastně zachraňují svět. Stejně se mi ale někdy stane, že zapomenu, kde to kafe mám. Ale to už je vlastně zase jiná nemoc, to je zase něco jiného. No tak káva odpolední po 17. My posíláme další hity. BB Rexa, Fatal, právě teď.

se na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na šest. Už příští pátek, 17.7. Jelen Fest v Jihlavě. Ano, jeleni se zastaví v rámci své tour i sem za námi na Vysočinu. A pokud byste chtěli lupeny zcela gratis, máme. Soutěžíme o ně na našich sociálních sítích Facebook a Instagram Hit Rádio Vysočina. Stačí tam mrknout na ten soutěžní příspěvek, sledovat náš profil, ať už na Facebooku a nebo na Instagramu, a dát pod ten příspěvek hlavně vědět, s kým byste na koncert vyrazili. No tak držíme pěsti, my samozřejmě potom budeme vybírat z těch z vás, kteří už jste se zapojili a nebo zapojíte. Za chvilku Pink

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

byla Pink na Hitrádiu Vysočina o 17:30 a my se přesouváme do 80. let, konkrétně do 23. ledna 1984, protože tady už zní melodie záležitost opět legendární Queen Radio Gaga, a to zcela právě proto, že dneska v 18 hodin startuje další Hitrádio Klasik a ty největší pecky 80. 90. a milénia. Nakouknem pod pokličku, bude Van Halen, budou Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Enya, Rod Stewart a nebo právě třeba Queenie. Radio Gaga na Hitrádiu Vysočina pro vás, pro všechny, kteří ještě třeba právě v tuhle chvíli makáte, tak ať to máte co nejrychleji za sebou, ať vám to jde hezky od ruky. Prostě ať už si taky můžete užívat toho zaslouženého relaxu. Přejeme hezké čtvrteční odpoledne.

0: na Hit Rádiu Vysočina je Vojtovka spolu před 6:15 dneska 9. července v kalendáři svátek má Drahoslava, tak všem drahuškám přejeme jen to nejlepší na Vysočině 235 holek, dam, slečen, tak užívejte svého dne a večera za chvilku Rosé a Bruno Mars nebo Lost Frequencies. Hit Rádio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Roze a Bruno Mars na Hit Rádiu Vysočina, krátce po 6:15. Čas se rozloučit. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte čtvrtečního podvečera a večera, no a zítra odstartujeme společně ve 3 ten víkend, už se to blíží. Avril Lavigne na Hit Rádiu Vysočina, ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále počítejte se zdržením na trase z Jihlavy na Havlíčku v Brod před Štoky v místě dopravního omezení. Je tam asi 10 minut v obou směrech, tak hlavně šťastnou cestu v pořádku. Dojeďte, případně vaše dopravní informace posílejte na náš WhatsApp 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. V úvodu skvělá sportovní zpráva, pokud jste to ještě nezachytili. Karolína Muchová je poprvé ve finále Wimbledonu. Po neskutečném utkání nakonec na londýnské trávě přehrála Američanku Coco Gauff 6-2, 1-6 a 7-6. Historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která právě teď otevřela zápas s Ukrajinkou Martou Kostukovou. A teď k dalším událostem. V Česku je bez práce bezmála 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost v červnu dosáhla na hodnoty 4,8% a zůstala stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady aktuálně evidují bezmála 100 tisíc volných pracovních míst. Vrchní soud pravomocně potvrdil třem chlapcům tresty za pokus o vraždu bezdomovce v Praze. Loni jim v době činu bylo 16 a 17 let. Jeden z nich dostal 7, druhý 6 a třetí 5 let vězení. Na útoku se předem domluvili. Dvojice 16-letých se později nechala najmout ještě na zbytí jiného mladíka. Ve Zlíně od rána hoří budova v někdejším baťovském továrním areálu. Dnes rozsáhlý požár uhašen nebude, stále není pod kontrolou. Budova se odpoledne postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává jen necelá polovina objektu. Nikdo neutrpěl zranění, lidé uvnitř nebyli.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: V průběhu večera i noci většinou jasná, polojasná obloha, ranní minima 12 až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem desítky. No a pátek bude jasný, polojasný, během dne zejména na severu a severovýchodě oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu 21 až 24 a mírný severozápadní vítr.
4: Co se děje, už víte, byla 18. hodina, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty největší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju. Hit Radio. Yeah.

Tohle je jedna z nejzásadnějších rockových skladeb historie. Americká partička z Kalifornie Van Halen a singlovka Jump, psal se rok 1984, když tahle písnička spatřila světlo světa a mimochodem se objevila na desce, která se jmenovala úplně stejně 1984. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Hrajeme výběr 80. 90. a hitu milénia. Pokračovat bude Kylie Minogue, On a Night Like This.

taky takhle zní čtvrtek. Na Hit Radio to rozjeli Kale a Lev s jménem Eternal. Záležitost, kterou jsme vám připomněli a hráli jsme pro lepší náladu. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem, hledáme pro vás hity, na které se možná trošku zapomnělo a je to velká škoda. A v našem hudebním archivu nesmí chybět ani Enya. Velká pohodička, která nám při čtvrtečním podvečeru říká, zítra už je tady pátek. Tak užívejte.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je jedna z nejkrásnějších písniček 90. Velká romantiárna teď na Hitrádiu, skupina Buty nad stádem koní. Písničku napsal basketarista skupiny Buty Vítek Rotter, mimochodem syn Marie Rotrové. Posloucháte Hitrádiu, hudební speciál Hitrádio Classic, my to zase rozjedeme. Nachystaní Cut and Move, give it up!

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak kde pak jste tuhle pohodičku slyšeli naposledy? Možná dlouho ne, a právě proto je tu hudební speciál Hit Radio Classic, aby připomněl takové hity jako písnička Blue od Cukera. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium, a to až do 21. večerní.

Sex Bomb. Záležitost, která nesmí chybět na žádném tanečním parketu, na žádné pořádné retro party. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A kromě těch největších hitů sledujeme taky dění na tenisovém kurtu. Wimbledon už zná své finalisty. A pozor, je to naprostá senzace, budeme přepisovat encyklopedie českého tenisu. Protože ve finále se potkají dvě Češky. Karolína Muchová dnes uspěla, své místo má jisté už od pozdního odpoledne. No a teď je v duelu Marta Koštulková z Ukrajiny a Linda Nosková z Česka. Vyhrála ta, která reprezentuje naše barvy. Čili Linda Nosková je ve finále, bude to úplně poprvé v historii, kdy se tedy ve finále toho slavného Wimbledonu potkají dvě české vlajky. Jedno víme, Česko vyhrálo. Teď se dozvíme, která z těch dvou dam to bude. Pokračujeme taky s těmi největšími hity. Cutting Crew nebo Kate Tracy, tak to jsou interpreti, kteří pro nás mají své hitovky do příštích minut. Dál vám budeme až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia.

Life is too short, tak to je věc, která nám dohrává na Hit Radio právě teď. Kate Tracy je interpretem zodpovědný za tuhle klasiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pamatujete si na tu telenovelu Divoký anděl? Natalia Oreiro tam hrála hlavní roli. Taky si tam občas zaspívala. No a naspívala hlavně soundtrack pro tento seriál. Cambio Dolor. Hrajeme

0: Hudební speciál Hit Radio Klasik je v plném proudu. Tohle je partička Marké a hitovka One to Make Her Happy. Ta nás dovedla až ke 20. večerní.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Tohle je hodně energická věc, stojí za ní partička Starship, jmenuje se We Build This City. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle písničku můžete slyšet taky z celé řady seriálů, protože se často objevovala nikoliv jako ten hlavní soundtrack, ale třeba v konkrétních epizodách. My pokračujeme v tom nejlepším výběru z 80. 90. a milénia. Za chvilku Prince, Italo Joe a Marky Mark, Hippie People. Teď A1, Caught in the Middle. Další skvělá, fantastická věc. Našlapaná energie. Hrajeme pro lepší náladu. Tak užívejte. You

další ikonická, fantastická věc v našem playlistu Prince Ital Joe, Marky Mark. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Happy People. Hladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio klasiky v plném proudu a za chvilku nabídne třeba rakouskou partičku Opus Life is Life, to si nenecháme ujít. Taky Shinies pro nás má vzkaz. Tohle je písnička, kterou dobře znáte, s velmi chytlavým refrénem I Love Your Smile. Taky to pro vás se budeme mít už za malý okamžik.

Velká čtvrteční pohoda na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, tak to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Alice DJ, Celebrate Our Love.

hodně pozitivní, energická věc. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Další slibovaná záležitost, takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio, tak doufám, že si užíváte 9. červenec. Máme pro vás něco, čím startovala hudební televizní stanice MTV. Tohle byla vůbec první písnička, kterou odvysílali, a taky to byla písnička, kterou se loučili, když končili s tím formátem klasické hudební televizní stanice, jak ho známe. Muggles, Video Killed Radio Star. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut tady u nás na Hit Radio.

Tohle byla Maggie Reilly s fantastickou písní Every Single Heartbeat. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. No a budeme se loučit, protože už se blížíme k finále, 21. hodina se nachýlila. Pokračovat s hudebním speciálem Hit Radio Classic budeme zase zítra úderem 18. večerní, kdy vám další 3 hodiny budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. No a dnes se musíme rozloučit trošku jiným způsobem, protože celý svět obletěla zpráva o tom, že nás opustila zpěvačka Bonnie Tyler, tak jako čest pro ní teď hrajeme hitovku, která se opravdu zapsala do té hudební historie a která by tady v Hit Radio Classic určitě měla zaznít. Total Eclipse of the Heart.

0: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
0: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.